Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Už můžeme hlasovat v anketě o strom čtvrtstoletí a právě i na to koukneme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Ano, zájemci mohou už hlasovat v anketě strom čtvrtstoletí, kterou při 25. výročí soutěže Strom roku vyhlásila nadace partnerství. O titul soupeří 13 vítězných dřevin předchozích ročníků. Představí průřez historií ankety a doufám, že vy zahlasujete a podpoříte ten, který se vám líbí nejvíc, nebo který vám něčím bližší. Mrkněte na to, zahlasujte a užijte si také na Krokodýlu Hit za hitem. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Archeologové našli při výzkumu na Pernštejně dělové koule z neznámého obléhání. A tak samozřejmě je to pěkné, že se stále něco nachází a bádá. Ano, více než 60 zlomků dělových koulí, které dokládají dosud neznámé obléhání hradu Pernštejn, našli archeologové při výzkumu na prvním předhradí hradu. Jejich nález dokládá informaci z jediné kroniky, kterou měli všichni dosud za vymyšlenou. Okouknout to budeme moci. Vypravit se určitě na Pernštejn můžete, užít si to. Teď se ale vypravíme my společně za dalšími hity. Jarek Hemala, přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

jsem jenom tvá. Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

kolikrát budem ponocovat a necháme.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5:31, dobré ráno, dobrý den, máme tady krásný 13. srpnový den a připadá na čtvrtek, ale na Alča. Nevím, jak všel, jak jim říkáte, ty dneska slaví svátek. Ze studia Rádia Krokojil přeje dobré ráno Tonda Kala. Tak co za tmění včerejší, koukali jste, nekoukali, předpokládám, že i o tom budete dneska určitě mluvit. Nebojte se, sluníčko včera zašlo a vyšlo a pak zase zašlo, ale nebojte se, i dneska vyjde přesně v 5:48 tady u nás v Brně. Takže do toho východu slunce máte ještě úplně přesně 16 minut, kteří byste to náhodou chtěli vědět. Počasí dnešní probereme podrobněji během chvíle, mělo být dneska opět letně až 30 stupňů, teď se nám ty teploty pohybují kolem nějakých příjemných 15, takže dá se celkem dobře větrat, teda aspoň troufám si říct. Tak na silnicích je v téhle chvíli v podstatě klid, jsou tady sem tam odstavená auta, nepojízdí náchodák třeba D1, kilometr 230, a pak je tady u Velkého Meziříčí na kilometru 166,5 ve směru na Brno odstavený náklaďák, ale je u Krejnice a je to dobře označeno, tak snad tyhle věci nebudou dělat vůbec žádné problémy. Ať vám nedělá problémy, hlavně to vstávání a odcházení včas do práce. 5:33 úplně přesně právě teď. Dobré ráno.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5:39 tomu, co nás dneska čeká. Opět léto. Jasno nebo skoro jasno. Teploty na Blanensku jen kolem 26, jinde na Moravě 27 až 30 stupňů. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Calvin Harris a Summer, tady léto, tady u nás na Radio Krokodýl. Ano, léto máme, dokonce zpestřené. No, pojďme pěkně po pořadě. Máme čtvrtek 13. srpna roku 2026, čtvrtý pracovní den 33. týdne. Aleny slaví svátek a ze studia Radia Krokodýl vám dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tunde Kala, dobré ráno. Tak včera proběhlo zatmění slunce.
0: Mě by zajímalo, kolik lidí dneska navštíví očaře.
1: Takhle, mě by zajímalo, kolik lidí dneska nešlo spát, protože to bylo zatmění slunce, Perseidy.
0: Stihla jsi ty Perseidy?
1: Já jsem nestihla vůbec nic.
0: Ani zatmění slunce?
1: 10 jsem zalehla a konec.
0: Jo, my jsme krásně vyrazili se ženou na procházku do lesa, jsme si našli úžasné místo, tak mezi stromama, pes chodil okolo, říkal si, ty vole, co tady jako děláme, tady jsme v životě nebyli, půl hodiny jsme seděli na jednom místě, hezké to bylo. Je teda pravda, že...
1: Měli jste svářit ský sklíčko nebo něco takového?
0: To bych se tomu nevyjadřoval, nejenom sluneční brýle, přesto bylo taky celkem vidět, ale samozřejmě dělali jsme něco, co jsme neměli, ale zhruba 3 minuty předtím, než bylo to největší, tak to zapadlo za kopec, ale viděli jsme toho celkem
1: dost. Tak to byl špatný kopec. Tak příště, za 50 let mám pocit, že se to bude opakovat.
0: Přesně tak.
1: Nevím, jestli se dočkáme z nami dva.
0: Ne, no nic, o čem budou zprávy vše?
1: Přednost zatmění slunce i brněnských hvězdářů na internetu sledovalo 18 000 lidí víc už za chvíli.
0: Co dáme po šesté? Rianu. Ray. A taky třeba Nightwork. Skladně jedu a dnešní počasí bude opět letní, má být jasno nebo skoro jasné, teploty až 30 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Tři odborníci z brněnské hvězdárny se včera kvůli částečnému zatmění slunce vznesli v horkovzdušném balonu. Svůj zážitek i pozorování jevu přinášeli živě na YouTube kanále. Postupně počet sledujících přesáhl 18 000. Přistáli přibližně ve 20:30 kousek od Velké Bíteše.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Hasiči včera asi 2 hodiny zasahovali u požáru lesa u Břeclavy, kde výbuch továrny na munici, kdy se rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Pyrotechnici ji odstraňují dosud. Včerejší událost byla bez zranění. Škoda po požáru byla 10 000 korun.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Lávka přes řeku Moravu u Vnorov má už ocelovou konstrukci. S jejím pokládáním včera pomáhal velký jeřáb o nosnosti asi 350 tun. Celá akce vyžadovala důkladnou přípravu. Lávka za 51,5 milionu korun bude sloužit pěším a cyklistům. Hotovo má být v březnu. Česká plavkyně Barbora Sémanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na 3. zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhajkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla včera nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně je prozatím klid. Doprava pouze zpomaluje ve Slatině na křižovatce ulic Řídská a Tuřanka. A také na ulici Zvonařka u Dornichu a přímo v centru města se zdržíte pár minut na nádražní ulici u křižovatky s Úzkou. Silnější provoz už hlásí řidiči tradičně z hlavní cesty ze Světav do Brna v Lipůvce. Jinak dejte pozor na uzavírku na Drobného ulici u křižovatky se Sportovní. Rádio Krokodýl, z Globáce tam Jakub Telušár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Čerstvá informace ze silnic v Jihlavě. V ulici Romana Havelky u nájezdu na obchvat se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezeními. Jinak dobré ráno.
1: Hezké ráno, no a krokodýl byl taky u včerejšího zatmění slunce. A ptali jsme se vás, jak se vám tento ukaz líbil. Tak podrobnosti v této hodině, pojďte s námi.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hádej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hádej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Tak to jsem se takzvaně uklikl, protože brněnský Hantec je připraven až na další hodinu. Pojďme se podívat na to, co přinesl dnešní den.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Doufám, že jsem vás nějak o hodinu nezmátl. Co se stalo zajímavého 13. srpna? Například v roce 1375 Jan Jindřich Lucemburský s Alžbětou Oettingenskou a svými syny založil kartuziánský klášter v Brně v Králově Poli. Za své sídelní město si vybral Brno, kde oživil, rozvinul a dobudoval Moravský Lucemburský dvůr. V roce 1604 uprostřed vrcholící lázeňské sezóny vyhořely Karlovy Vary. Ze 102 domů lehlo popelem 99. Fakt nic moc. V roce 1775 Marie Terezie vydala nový robotní patent, ve kterém stanovilo maximální délku roboty na 3 dny v týdnu. Můžeme také zmínit třeba rok 1898, kdy na železniční trati Telč-Kostelec u Jihlavy byl zahájen pravidelný provoz pro veřejnost. V roce 1929 v pražském kině Lucerna se poprvé promítal zvukový film, americký film Loď komediantů. V roce 1939 byla na Baťově kanálu zahájena osobní doprava loděmi pro 35 pasažérů. V roce 1945 proběhl návrat československých letců královského letectva Royal Air Force zpět do svobodné vlasti. V roce 2002 katastrofální povodeň, stav ohrožení na řadě míst, evakuace desítek obcí, včetně části Prahy. V roce 2009 Madonna opět navštívila Prahu. A zmíníme také rok 2011, kdy zpěvačka Hana Hegerová oznámila konec kariéry. Vedla ji k tomu touha se zbavit neustálého stresu, který sebou život koncertní umělkyně přináší. Co můžeme zmínit ze světa? Je toho tady dost. Například můžeme mrknout na rok 1907, kdy v New Yorku vyjeli do ulic první taxíky, které dovezl a provozoval pan Harry Allen. V roce 1961 komunistická vláda v NDR zahájila stavbu berlínské zdi. A v roce 2004 byly v Aténách zahájeny letní olympijské hry. Kdo dneska slaví narozeniny, tak například herec, politik, zpěvák, skladatel, textkař, kytarista, moderátor Michal Prokop, ten dneska slaví kulatou 80. Krásná herečka Taňa Pauhofová dneska slaví narozeniny 43. Kdo slaví svátek, tak dnes je to Alena. Jinak vidíte, dneska má žena svátek. Dneska je Mezinárodní den leváků. Tak gratulujeme, pokud slavíte i vy. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Tak tohle byl Redneck, tady u nás na Rádiu Krokodýl 10 minut před půl sedmou. Venku máme 14,5 stupně, tady v centru Brna. Vyškov hlásí necelých 11, Břeclav má těch 11. Hodně chladno je ale třeba, tady koukám, Dobronin u Jihlavy, pouze 5,5 stupně. To samé hlásí také Bystřice nad Pernštejnem. Odpolední teploty budou ale výrazně vyšší a letní 27 až 30 při jasné nebo skoro jasné obloze.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Policisté prošetřují pondělní jízdu dvojice lidí na zadní části osobního vlaku v Rajhradu na Brněnsku jako přestupek proti zákonu o drahách. Náhodou je natočil fanoušek železnice. Jde o takzvaný train surfing. Pachatelům hrozí pokuta 10 000 korun. Hollywoodský herec Russell Crowe se příští rok v Česku představí jako hudebník. S kapelou The Gentleman Barbers vystoupí 23. května v Praze, kde zahájí své evropské turné. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá utratit nejméně 927 milionů dolarů za stavební projekty v Bílém domě. Jedná se o mnohem vyšší částku, než původně uváděla. Většinu peněz přitom získá od daňových poplatníků. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se v emotivním dopise rozloučil se svým otcem, který zemřel minulý týden po těžké nemoci. 39-letý kanonýr ve vzkazu litoval, že pro něj nedokázal znovu vyhrát mistrovství světa a zpochybnil, že bez něho bude pokračovat v kariéře. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
0: Pozor na Vyškovsku, ve Vážanech nad Litavou došlo k dopravní nehodě, motorky na místě se shojí záchranné složky, dbejte zvýšené opatrnosti. Dobré ráno.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
6: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
10: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
11: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
12: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Máme minutu po půl sedmé a včerejší večer patřil nad Brnem a Jižní Moravou samozřejmě zatmění slunce.
2: Lidé ho sledovali snad ze všech kopců ve městě, včetně okolí hradu Špilberk. V maximu bylo zakryto až 86% slunce.
1: No a Krokodýl byl přímo na Medláneckém kopci, kde se sešly desítky lidí. No tak jsme se vás samozřejmě přímo na místě ptali, jak se vám tahle mimořádná podívaná líbila.
3: Super.
4: Toto jsem očekával.
3: Bylo to krásné. Bylo to super. Měli jsme za to vlastně sklíčka, brýle a šlo vidět krásný 85% zatmění.
5: Bylo skvělé, bylo to ještě lepší, než jsem čekal. Prostě od planetárie zajistěné brýle, prostě výborné.
1: A jak to bylo vidět ze Soběšic?
2: Prosím tě, vůbec netuším. Já jsem za prvé večer vysílala, to je první omluvenka.
1: Jo, to je pravda, jo, vlastně a jsem dělala tady.
2: No, a za druhé pak už jako byl čas zalehnout, protože jsem ráno spěchala za tebou. Velmi brzy.
1: To je hezké, spěchala za mnou.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Kuba.
6: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně je prozatím klid. Doprava pouze zpomaluje ve Slatině na křižovatce ulice Řídská a Tuřanka. A také na ulici Zvonařka u Dornichu a přímo v centru města se zdržíte pár minut na nádražní ulici u křižovatky s Úzkou. Silnější provoz už hlásí řidiči tradičně z hlavní cesty ze Světav do Brna v Lipůvce. Jinak dejte pozor na uzavírku na Drobného ulici u křižovatky se Sportovní.
1: Provoz už celkem dost zpomaluje na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Vidím tady kolem Popůvek, že už je kolona nejenom kamionů v pravém jízdním pruhu, ale i auta v levém jízdním pruhu. Je super teda, že dodržujete úplně krásně tu záchrannou uličku. Máme tady nehodu na Vyškovsku ve Vážanech nad Litavou, kde se řeší nehoda motorky. Na místě zasahují i záchranáři. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7,5 minuty po plus 7 jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se jich ptali, kam jezdíte na výlet.
3: My chodíme vždycky do parku na kolo s Báchou. Na hřiště. K moři.
4: Do Itálie.
5: My jdeme vždycky před barák na kolo.
6: Na chatu.
7: K babičce na chaloupku.
8: Do zoologické.
9: My jezdíme někdy palinkem nebo vláčkem.
10: Já třeba jezdím s mámkou na bazén.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Madonna Like a Prayer na Krokodýlu 3 minuty před 6:45. Teplota zatím nezačala stoupat, i když sluníčko je venku. 14,5 stupně máme v centru, ve Vyškově máme 10 stupňů, Bystřice nad Prešťanem hlásí pouhých stupňů 6, podíváme-li se na jih, Znojmo hlásí 13 a Břeclav stupňů 12. Odpoledne jasno nebo skoro jasno a teploty až 30.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Po necelém roce a půl skončila v Těšnově kompletní rekonstrukce náměstí Míru za 164 milionů korun. Skončila tak dopravní uzavírka. Pravidla provozu na náměstí jsou ale jiná než dřív. Do Česka přijde v příštích dnech více než 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu Tamoxifen. Některá balení jsou už dostupná v lékárnách. Další dodávky jsou zajištěné i na podzim. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Moskva po něm vyhlásila mezinárodní pátrání. Americkému občanovi v případě dopadení hrozí v Rusku až 10 let vězení. Fotbalisté Paris Saint-Germain zopakovali loňský triumf Superpoháru. V zápase, v němž se v úvodu nové sezony tradičně utkávají vítězové ligy mistrů a evropské ligy, porazili v Salzburku Aston Villa 2-1. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak@pena.cz.
5: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
6: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Za 7 minut bude 7, přejeme z Krokodýla, dobré ráno.
2: Pěkné ráno, tak prázdniny jsou stále v plném proudu, proto tady máme jedno varováníčko, a to před nejčastějšími letními úrazy. Těmi jsou zranění při cyklistice, v posledních letech přibylo těch z elektrokol, při následcích pádu z kola podle lékařů rozhoduje především rychlost, při které člověk spadne. Snaha zabránit pádu rukama pak často končí zlomeninami. Děti, ty se nejčastěji zraní na trampolíně, hrozí to především bez dohledu dospělých a při skákání více dětí najednou, protože nekontrolovaně padají jeden přes druhého, vzájemné srážky a tak dále. Takže i tady to končí nejrůznějšími zlomeninami. Jinak v létě často sportují lidé, kteří se pohybu v ostatních měsících roku moc nevěnují, a také nejčastější jsou zranění u lidí ve věku 30 až 50 let. Mm-hmm. Jsem v této skupince.
1: Já ne, už.
2: Například při fotbale nebo plážovém volejbale. No a k vyššímu výskytu úrazů vede kombinace vysokých teplot, přeceňování sil a podceňování ochranných pomůcek, tak na to prosím myslete.
1: U nás nad 50 let jsou nejčastější úrazy natažené šlachy v ruce, když vedáš to pivo.
2: Já jsem si to myslela.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Stinka Desert Rose na Radiu Krokodýl minutu před 7 hodinou raní. Katka dneska chystá zprávy, jak jinak. Dobré ráno, o čem ty v 7?
1: Hezké ráno, už abych nikam odjela zase.
0: Ne, prosím tě.
1: Na atletickém mistrovství Evropy se dnes představí dvě české medailové naděje, podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po 7? Carly Rae Jepsen. Cyndi Lauper. A taky Xindla X Puberťák. Ta taky.
1: To máme podobný, no.
0: Co dnešní počasí, tak zatím tam máme chladno, ale oteplí se nám, myslím si, že skoro jednou tolik. V Brně máme 14,5 stupně, Vyškov hlásí 10, Jihlava hlásí jenom 6 stupňů. Odpoledne bude ale 27 až 30, jasno nebo skoro jasno.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krajský soud Brně při prodlužování vazby porušil práva Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Konstatoval to Ústavní soud v Brně. Krajský soud chyboval, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Předešlé vazební rozhodnutí Městského soudu v Brně ale zůstalo v platnosti.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Povodí Moravy za letošní léto eviduje zatím 12 větších úhynů ryb v tocích kvůli nedostatku kyslíku. Je to nejvíc za poslední roky. Loni jich za celé léto bylo 8, předloni 3. Například v Dyji pod nádrží Nové Mlýny letos uhynuly asi 3 tuny ryb, v Zámecké Dyji a Staré Dyji pak okolo 6 tun.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Požár lesa likvidovali hasiči včera odpoledne u Studence. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Na hašení se vyžádali i vrtulník. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách. Poté dohašovali lokální ohniska. Předběžný odhad škody je 500 000 korun. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se dnes představí i dvě české medailové naděje. Boj o postup do finále běhu na 400 metrů čeká halovou mistryni světa Lourdes Glorie Manuel. V kvalifikaci u štěpařů nastoupí obhájce zlata Jakub Vadlejch.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má rychlý Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Záhradovické ulici do centra s kolonou na několik minut. Už počítejte na Poříčí do centra před Vídeňskou a nákladní doprava zpomaluje na dálnici D1 před Brnem od 180. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Jakub Tilšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Na Krokolínu chystáme dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modrou.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem už za pár minut, zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: zpět.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No, a co pak jsou kalhoty, člověk?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Charitativní akce Kopeme za Modrou se uskuteční 28. srpna od 15 hodin v areálu sportovního klubu SK Jundrov na Veslařské ulici. Co to vlastně je Kopeme za Modrou? Je to fotbalové utkání HC Komety Brno areál Top Praha proti domácímu SK Jundrov. Na místě je připraven bohatý doprovodný program a vystoupí například kapela Kulomet, Olga Lounová nebo třeba také Děti Ráje.
2: No, vstupenky na tuto akci můžou být vaši, když se právě teď dovoláte do studia Krokodýla na linku 603 103 103 jako první a odhalíte, na co se dneska ptáme.
1: Radio Krokodýl, dobrý den přejeme.
3: Dobrý den, Zdenek.
1: Dobrý den, Zdenku, jste v koloně?
3: Jsem v pohodě.
2: V pohodě nebo v koloně?
3: V pohodě.
1: Jo, ale v koloně nejste s autem.
3: Ne, nejsem v pohodě.
1: Dobře. Může se Žanek ptát?
3: Může se ptát.
1: Jdeme na to.
4: Gomity, co to znamená smíkovat na prohazuňk s čoklem?
1: Smíkovat na prohazuňk s čoklem.
3: Jít na procházku s pejskem?
4: Smíkovat na prohazuňk s čoklem znamená jít na procházku se psem.
1: Chodíte?
3: Nechodíme, nemáme pejska.
1: Aha, ono je to dobrý, člověk se donutí chodit, zlepší se mu krevní obraz, fyzička, vím to z vlastní zkušenosti. Vyhrál jste dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modrou. Gratulujem.
2: Blahopřejme.
3: Děkuju moc.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 7:17, to je čas, kdy dospívali Roxeti, kdy máte naladěno rádio Krokodýla, kdy má pro nás Katka připraven stručný přehled.
1: No a to jde předpojit počasí.
0: Venku máme 14 stupňů, což pravda není moc, ale odpoledne bude výrazně teplej. Čeká se 27 až 30, pravda na Blanensku jen místy kolem 26, ale má být slunečno a letní teploty jasno nebo skoro jasno.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Odborníci ze zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vysadili 4 záhony s rostlinami, které běžně rostou ve volné přírodě v Lednici na Břeclavsku. Cílem je nejen ukázat, jaké druhy rostlin v okolí rostou, ale také zjistit, jak se tyto druhy rostlin mohou uplatnit v okrasném zahradnictví. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu se lidé mohou zapojit ve 13 hodin. Podle úřadu by bylo ideální, kdyby jich bylo kolem 40 tisíc. Nad Českou republikou bylo včera večer možné pozorovat velmi výrazné částečné zatmění slunce. Ojedinělý vesmírný jev provázelo jasné počasí i mimořádný zájem veřejnosti. Další tak výrazné částečné zatmění nastane za bezmála 50 let v roce 2075. Pouze ze 2 ze 6 českých beach volejbalových párů vstoupili úspěšně do mistrovství Evropy. Kateřina a Anna Pavelkovi zahájili turnaj v Polsku výhrou. Zvítězili také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
0: 11 minut a bude 7:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Vstupte do Baťova světa. Svezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
5: Káťo, jedeme do Olympia parku.
6: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
5: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
6: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou lollipops?
5: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Minutu po půl osmé, dobré zprávy. I dnes pro vás máme osvěžení. Co je to za osvěžení? Je to oblíbená malinovka, tedy 103 zonek malina s lahodnou malinovou příchutí a také s přídavkem ovocné šťávy.
2: No pojďte si poslechnout, jak to probíhá, když vyrazíme mezi vás.
3: Krokohlídka osvěžuje v ulicích, tady se nám usmívá paní, pěkný den.
4: No, dobrý den, dostala jsem pitíčko, tak si ho hnedka otevřu, vychutnám a mířím do práce, do Saka Brno.
5: Dobrý den, děkujeme za osvěžení Rádiu Krokodýl.
6: Dobrý den, díky krokodýle.
1: Není zač, dneska možná poděkujete, teda doufáme, že jste slušně vychovaní. Odpoledne u Janáčkova divadla, tam budeme rozdávat.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Záhradovické ulici do centra. S kolonou na několik minut už počítejte na Poříčí do centra před Vídeňskou a nákladní doprava zpomaluje na dálnici D1 před Brnem od 180. kilometru.
1: To zdržení bude narůstat na D1, protože za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 179 ve směru na Brno se v levém pruhu srazilo osobní auto s dodávkou, takže ta kolona, jak říkám, se bude prodlužovat. Pozor na nepojízdná porouchaná auta. D52, 18. kilometr ve směru od Brna na Pohořelice a na D2 ve směru na Břeclav na kilometru 37 stojí taktéž porouchané osobní auto. Jinak to zdržení po D1 ve směru od Prahy už je, no, tak na nějakých 15-20 minut, tak s tím počítejte.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Jablíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl osmé jdeme za dětmi a ptáme se na člověka, se kterým se letos asi setkali.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se zeptali, kdo je to plavčík.
3: To je ten, když třeba se někdo topí, tak on ho zachrání.
4: Trenér plavání.
5: Jezdí na lodích.
6: Jezdí na skutru.
7: Umývá podlahu na lodi.
8: Plavčík nosí prášenku.
9: Plavčík má na tričku broušky nějaký.
10: Plavčík umí jezdit na vodních lyžích.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: 4 minuty a bude 7:45 na Krokodýlu. Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím. Už se začíná oteplovat. 16,5 stupně je v centru Brna, Vyškov hlásí 17, už i v Bystřici nad Prešnovým se oteplilo, tam už mají plus 13 stupňů. V Jihlavě furt kosa, 6,5 stupně. Břeclav hlásí stupňů 14. Odpoledne na Blanensku možná jen 26, jinde 27 až 30. Jinak jasno nebo skoro jasno.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Policisté prošetřují pondělní jízdu dvojice lidí na zadní části osobního vlaku v Rajhradu na Brněnsku jako přestupek proti zákonu o drahách. Náhodou je natočil fanoušek železnice. Jde o takzvaný train surfing. Pachatelům hrozí pokuta 10 000 korun. Hollywoodský herec Russell Crowe se příští rok v Česku představí jako hudebník. S kapelou The Gentleman Barbers vystoupí 23. května v Praze, kde zahájí své evropské turné. Do západní a jižní Evropy přichází další vlna veder. Více než 90 milionů lidí, zejména ve Francii, v Itálii a Španělsku, pocítí teploty převyšující 35 stupňů. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se v emotivním dopise rozloučil se svým otcem, který zemřel minulý týden po těžké nemoci. 39-letý kanonýr ve vzkazu litoval, že pro něj nedokázal znovu vyhrát mistrovství světa a zpochybnil, že bez něho bude pokračovat v kariéře. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program a celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
5: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
6: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
5: A mytí oken?
6: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
7: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
11: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Máme čtvrtek, ale máme pro vás program na pátek, protože to chystáme z Brno Inline.cz, jízdu na bruslích, kolech, koloběžkách, samozřejmě za našeho hudebního doprovodu.
2: Půjdeme přes jih Brna k Olympii a kdo bude mít dost energie, může pokračovat až do Rajhradic. Doprovázet nás bude městská policie Brno.
1: Nezapomeňte helmu, bez ní jako vůbec nejezděte, a hlavně světla, protože zpátky se pojede už za tmy. Kde je sraz?
2: Sraz je v 19.30 na Hněvkovského na parkovišti u restaurace Terasa naproti Lidlu a startujeme ve 20 hodin, tak se na vás těšíme.

0: Dua Lipa na rádiu Krokodýl necelou minutu před 8 hodinou ranní. Katka nachystala další zprávy. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Přenos zatmění slunce brněnských hvězdářů na internetu sledovalo přes 18 000 lidí, víc už za chvíli.
0: Po 8 Neil Diamond. Rednecks. A taky Miraj. Život je voda. Teplota nám stoupá, sluníčko je venku, takže v téhle chvíli už měříme skoro 17 stupňů v centru Brna. 19 stupňů už mají ve Tvarožné. Odpoledne bude teplo úplně všude, čeká se 27 až 30, má být jasno nebo skoro jasno.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 8, hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Tři odborníci z brněnské hvězdárny se včera kvůli částečnému zatmění slunce vznesli v horkovzdušném balónu. Svůj zážitek i pozorování jevu přinášeli živě na YouTube kanále. Postupně počet sledujících přesáhl 18 000. Přistáli přibližně ve 20-30 kousek od Velké Bíteše.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Hasiči včera asi 2 hodiny zasahovali u požáru lesa u Břeclavy, kde výbuch továrny na munici, kde si rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Pyrotechnici ji odstraňují dosud. Včerejší událost byla bez zranění, škoda po požáru byla 10 000 korun.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Lávka přes řeku Moravu u Vnorov už má ocelovou konstrukci. S jejím pokládáním včera pomáhal velký jeřáb o nosnosti asi 350 tun. Celá akce vyžadovala důkladnou přípravu. Lávka za 51,5 milionu korun bude sloužit pěším a cyklistům. Hotovo má být v březnu. Česká plavkyně Barbora Sémanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhajkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla včera nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Novinky ze silnic má pro nás Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně zatím nemáme hlášené žádné dopravní nehody a ani mimořádné komplikace. Pár minut zdržení, ale připomínám například v centru města na kolišti u Cejlu, na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici na úrovni Veslařské. Doprava vázne také na Pražské ulici na příjezdu do Starého Lískovce od Bosonoch. Tradičně zpomaluje provoz, a to převážně nákladní doprava na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic a na D52 na 18. kilometru od Brna na Pohořelice stojí Ukrajinice nepojízdná dodávka. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
0: Kubo, děkujeme. Kolona kamionu na D1 k Brnu začíná, vidím tady na kameře, u kilometru 177. Na 179. ve směru na Brno se dořešuje dopravní nehoda. Na Jihlavsku na příjezdu do Měšína ve směru od Polné bloku je jeden jízdní pruh. Nehoda dvou aut, místo průjezdné je.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 8.03, to je přesný čas, kdy jste s krokodýlem.
1: A přesná částka, o kterou budeme soutěžit už za pár minut, je 115 650 korun. Nabídneme vám náš krokodýlí zvuk, tak buďte s námi.
2: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co s tou břitvou? Je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 minut. Hrajeme o peníze.
2: A máme jich skutečně hodně. 115 650 korun ve hře právě teď na lince 603 103 103.
1: Jako vždy mezi těmi dvěma písničkami spousta telefonů. Už ještě ne, až teď prosím vás. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj,
1: Hani, dovolala ses.
3: Jo,
2: to bychom měli.
1: Tak, co včerejší zatmění slunce, koukala jsi?
3: Já jsem ho viděla dvakrát v životě, takže já jsem to jenom cítila, ale nedívala jsem se.
1: Dvakrát v životě, počkat, tak já jsem ho viděla v roce 99, si
3: to
1: vzpomínám.
3: To jsem taky viděla.
1: A předtím?
3: No my jsme byli s holkama v Ameru, tak to tam zrovna taky měli.
1: Jo, v Ameru, tak to jo. No na letenky by to bylo, ta částka.
2: To vypadá,
1: to
2: že
1: jo. Ale chce to správnou odpověď a ta zní podle tebe jak?
3: No, tlakání tušky, propisky, když zapínáte, vypínáte.
1: Obvyklá činnost, když je člověk nervózní a nudí se, dobře? Rychlý palec takzvaně. Co říká arbitr?
2: Arbitr zase říká ne.
1: Je nám líto.
3: No, to nevadí.
1: Díky, měj se
3: tak
1: hezky.
3: Tak děkuju, mějte se, ahoj.
1: Ahoj.
4: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
5: rozpálená do běla.
6: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Krokodilu v 8 hodin a 18 minut, kdy máme v centru Brna už 18 stupňů. Ve Vyškově necelých 18, Břeclav hlásí 15,5 a Žďár nad Sázavou zatím stupňů 14. Odpoledne minimálně jednou tolik 27 až 30 při jasné nebo skoro jasné obloze.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Po necelém roce a půl skončila v Tišnově kompletní rekonstrukce náměstí Míru v centru města za 164 milionů korun. Končí tak dopravní uzavírka. Pravidla provozu na náměstí jsou ale jiná než dřív. Do Česka přijde v příštích dnech více než 10 000 balení chybícího léku na rakovinu prsu tamoxifen. Některá balení jsou už dostupná v lékárnách, další dodávky jsou zajištěné i na podzim. Slovensko odhalilo ruské součástky ve dvou testovaných zařízeních na zjišťování přestupků v silničním provozu a označilo je za bezpečnostní riziko. Ministr vnitra Eštok zároveň ohlásil ukončení spolupráce svého úřadu s dodavatelem části uvedeného systému. Opozice vyzvala k odvolání ministra. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaj v Torontu do finále 4 hry a dál útočí na 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Chang Shuai porazili v semifinále slovensko-britskou dvojici Mihaliková-Nikolsová 6-1-7-5. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Zase nudná oslava nebo team building.
11: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně. Firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny. Od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Ano, včerejší večer patřil nad Brnem a Jižní Moravou zatmění slunce.
2: No, lidé ho sledovali snad ze všech kopců ve městě, včetně okolí hradu Špilberg. V maximu bylo zakryto až 86% sluníčka.
1: No a my jsme se také dívali, tedy myslím tím krokodýl. A to přímo na Medláneckém kopci, kde se sešly desítky lidí. A tak jsme se vás přímo na místě ptali, jak se vám to líbí.
3: Super. Toto, co jsem očekával.
4: Bylo to krásné. Bylo to super. Měli jsme zachovávat si sklíčka, brýle a šlo vidět krásný 85% zatmění.
5: Bylo skvělé, bylo to ještě lepší, než jsem čekal. Prostě od planetárie zajistěné brýle, prostě výborné.
1: Zajímalo by mě, kolik dneska bude lidí v očních ordinacích, že zkrátka blbý vidí, že pálí oči.
2: A ty budeš ve frontě.
1: No, taky jsem asi neměl úplně přesně to, co jsem měl mít, ale bylo to hezké.
2: Ještě, že další zatmění bude až za 50 let.
1: To už se nedožiju. Dobrý, díky.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice a slovo má Kuba.
6: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně zatím nemáme hlášené žádné dopravní nehody a ani mimořádné komplikace. Pár minut zdržení ale připomínám například v centru města na kolišti u Cejlu, na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici na úrovni Veslařské. Doprava vázne také na Pražské ulici na příjezdu do Starého Lískovce od Bosonoch. Tradičně zpomaluje provoz, a to převážně nákladní doprava, na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic a na D52 na 18. kilometru od Brna na Pohořelice stojí Ukrajinice nepojízdná dodávka.
1: Výrazně se nám zkomplikovala D1 ve směru k Brnu. Kilometr 184 zasahují záchranné složky. U dopravní nehody 3 osobních aut. Levý pruh je neprojezdný a kolona už je u někde kilometru 177.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku dá.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: 4,5 minuty po 8:30 jdeme za dětmi a do nebe.
3: Přesouváme se do školky na Lesné a ptáme se, kdo je to parašutista.
4: To je takovej člověk, který lítá s padákem na vrchu na obloze. On umí lítat parašutem, že lítá po nebi. Lítá na mrakách. Může přitom aj se dívat na domečky. Ještě jak lítá na tom, tak se může pít pivo.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: Jo,

0: Ana naklapala Farben, Supergirl na Krokodýlu, 9 minut po půl deváté, kdy se teplota opět vyhoupla o kousek výš. Už máme 20 stupňů v Brně, Břeclav hlásí 17,5, Vyškov 18, Žďár nad Sázavou stupňů 17. Odpolední teploty na Blanensku místy jen 26, jinde 27 až 30, ale má být jasno nebo skoro jasno.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Odborníci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vysadili 4 záhony s rostlinami, které běžně rostou ve volné přírodě v Lednici na Břeclavsku. Cílem je ukázat, jaké druhy rostlin v okolí rostou, ale také zjistit, jak se tyto druhy rostlin mohou uplatnit v okrasném zahradnictví. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu se lidé mohou zapojit ve 13 hodin. Podle úřadu by bylo ideální, kdyby jich bylo kolem 40 tisíc. Nad Českou republikou bylo včera večer možné pozorovat velmi výrazné částečné zatmění slunce. Ojedinělý vesmírný jev provázelo jasné počasí i mimořádný zájem veřejnosti. Další tak výrazné částečné zatmění nastane za bezmála 50 let v roce 2075. Pouze 2 ze 6 českých beach volejbalových párů vstoupili úspěšně do mistrovství Evropy. Kateřina a Anna Pavelkovi zahájili turnaj v Polsku výhrou. Zvítězili také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na štetl.cz.
7: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín Vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.laa.at.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut před devátou vyrazíme na to nejkrásnější, nejčistější a nejvonivější a nejklidnější místo, které v Brně máme.
2: A podrobnosti má mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům i do studia. Městská policie vždy směřovala velmi významnou část svých sil k hlavnímu nádraží, ale od druhé poloviny dubna naše hlídky prostranství před budovou a blízké okolí vůbec neopouštějí. Prakticky při každé obchůzce je zaměstná několik přestupků a tímto soustředěným úsilím přispívají k lepší atmosféře tohoto vytíženého místa. Za první čtvrt rok stále přítomnosti odhalili strážníci těžko uvěřitelné 2000 přestupků. Nejčastěji postihovali pití alkoholu na veřejnosti a přistiženým lidem láhve nebo krabice s alkoholem běžně odebírají. S opilostí totiž někdy souvisí i znečišťování ulic, obtěžování kolem jdoucích a žebrání. To jsou další problémy, na které se tady hlídky intenzivně zaměřují. Není výjimkou, že se strážníci potýkají se stejnými lidmi i několikrát denně. Pro některé nemajetné totiž není pokuta ani správní řízení žádnou hrozbou a často to otevřeně přiznávají. Úřady jim prakticky nemají co vzít a cítí se tady beztrestní. Výraznou pomocí býval institut zákazu pobytu, ale zákonodárci ho bohužel před lety zrušili. Přispět k řešení by mohlo i pravidlo typu třikrát a dost, kdyby tři závažné přestupky automaticky znamenaly trestný čin, jako je tomu v některých jiných zemích. I bez těchto změn se ale budou hlídky městské policie dál snažit o to, aby byly frekventované brněnské přestupní uzly co nejpříjemnější pro všechny, kteří je potřebují využívat. Přeji pěkný den a pohodový poslech Rádia Krokodýl.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí strážníků Jakub Ghanem a my přejeme hezký čtvrtek.
0: Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodilu před hvězd 90. po 9. Protože tohle byla 90. NSYNC. A bude 9 za 2 minuty.
1: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean.brno@gmail.com. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás do Ořešína na Sokolský Chili Fest. Přijďte ochutnat, soutěžit a bavit se. Čeká vás kuchařská show, týmové soutěžní odpoledne, soutěž v pojídání chili a další atrakce. K tomu letní hity až do půlnoci. Sokolský Chili Festival startuje v Ořešíně 22. srpna od 15 hodin. Více informací a registrace pro soutěžící na www.tjeořešin.cz.

0: CZ.
1: Tak předpokládám, že už jste vstali. Doufám, že vás nepálí oči po včerejším zatmění slunce. Teď jsem se tady bavil s Jirkou Víderem. Říkám, hele, nepalej ti oči, potom říkám, jo, palej. Proč se ptáš? Říkám, no mě taky.
2: No, je vidět, že jste se oba dva chránili.
1: Ano, tak jak jsme měli. No nic, pojďme na zprávy. V 9, o čem budou?
2: Na atletickém mistrovství Evropy se dnes představí hned dvě české medailové naděje. V podrobnosti za chvíli.
1: Po 9 budou ty 90, například Enrique Iglesias. Two brothers on the fourth floor. To je krásná diskotéka.
2: Už jsem strašně dlouho neslyšela.
1: No tak si to dáme. A dáme si i Britney Spears. Centru Brna 20 stupňů, Vyškově a Vyškově 18, ve Žďáru nad Sázavou 17. Odpoledne 27 až 30, bude jasno.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 9, pěkné dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Krajský soud Brně při prodlužování vazby porušil práva Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Konstatoval to ústavní soud v Brně. Krajský soud chyboval, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Předešlé vazební rozhodnutí městského soudu v Brně ale zůstalo v platnosti.
4: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
2: Povodí Moravy za letošní léto eviduje zatím 12 větších úhynů ryb v tocích kvůli nedostatku kyslíku. Je to nejvíce za poslední roky. Loni jich za celé léto bylo 8, předloni 3. Například v Dyji pod nádrží Nové Mlýny letos uhynuly asi 3 tuny ryb, v Zámecké Dyji a Staré Dyji pak až okolo 6 tun.
4: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
2: Požár lesa likvidovali hasiči včera odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Na hašení si vyžádali i vrtulník. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách. Poté dohašovali lokální ohniska. Předběžný odhad škody je 500 000 korun. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se dnes představí i dvě české medailové naděje. Boj o postup do finále běhu na 400 metrů čeká halovou mistryni světa Lourdes Glory Manuel. V kvalifikaci oštěpařů nastoupí obhájce zlata Jakub Vadlejch.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Silnice a Kuba.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Štefánikově ulici na křižovatce s Kotlářskou stojí osobní vozidlo s poruchou. Provoz tam omezuje částečně. Několika minutové zdržení řidiče hlásí v Brně z Knínické ulice k Žabovřeské ulici u Veslařské. V centru města na kolišti u Cejlu a také před křížením Dornichu a Zvonařky. A pozor na dálnici D1, konkrétně na příjezdu do Brna z Prahy na 184. kilometru, kde v levém pruhu boudala 3 osobní auta. Zdržíte se od Ostrovačic, dále po exit 196 popojíždí převážně nákladňáky. Pro Rádio Krokodýl z Globa Assistance Jakub Tylšár.
1: Kubo, děkujeme, ještě D1. Kilometr 213 od Vyškova na Brno je osobní auto Ukrajinice, pozor na ní. A pozor také na Břeclavsku ve Velkých Bílovicích. V ulici Svárov na křižovatce s ulicí Uhřiště zasahují hasiči u požáru domu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Nezapomeňte na ty Aleny, mají svátek. Já jsem včera několikrát mluvil o tom, že má neteř svátek, že jí musím popřát.
1: A zapomněl jsi.
0: Ne, psal jsem to v 11:30 večer až.
1: Na poslední chvíli, přesně, ale tak. To se pořád počítá, počítá. Takže dobrý.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Povídej si, dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 15 minut tomu koukám do mailové schránky program@krokodil.cz. Dneska je to romantická žádost. Hit vašeho života dneska vybírá Míša z Břeclavy. Vrací se s námi do roku 2001, kdy byla poprvé zamilovaná. Vzpomíná na jeden letní večer v kině pod širým nebem a právě tehdy hrálo Rádio Krokodil tuhle písničku jako novinku a od té doby má spojenou se svou první láskou a jedním krásným létem. Tak Míšo, vracíme vás o 25 let zpátky. Atomic Kitten a váš hit života na Rádio Krokodil.
0: Rádio Krokodil. Hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Teploty kolem 30 stupňů, jasné nebe, co dělat? Tak samozřejmě jít na koupák. Pokud třeba dáváte přednost přírodnímu koupání, zaměřte na biotop Brno Jih. Voda je tam čištěna přírodní cestou bez klasické bazénové chemie. Kolem jsou travnaté plochy na relax a zahrát si můžete třeba beach volejbal. Kdybyste chtěli, můžete vyrazit i do Krpole, na Křižíkovu, tedy na oblíbené letní koupaliště, kde jsou nabízeny velké bazény, prostor pro plavání i dovádění ve vodě a zázemí pro rodiny s dětmi. Užít si letní pohodu můžete právě tam. No a nebo třeba můžete vyrazit na Kraví horu. Tady vás čekají nejenom venkovní bazény a travnaté plochy na opalování a odpočinek, ale samozřejmě překrásný výhled na město Brno. 9 hodin 19,5 minuty, úplně přesně.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Radio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: Nízkonákladová pomlčka realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
10: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků. Tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
11: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
12: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Ariem za námi a teď 6 minut po půl desáté. Hádání hitu v jedné sekundě. Je připraven cena za uhodnutí taky. Odstartuje nám tady mistrovství Evropy ve volejbale žen. Já tady mám pro vás dvě vstupenky na 25. srpna do pavilonu P na brněnském výstavišti, kde samozřejmě budou ke skouknutí zápasy české volejbalové reprezentace. Telefon 603 103 103. Kdo pak na něm? Krokodýl, dobrý den.
2: Ahoj, tady Gábina.
1: Ahoj Gábi, chodíš na volejbal?
2: Já ne, ale dcera.
1: Jo, a ona ho... A hraje ho třeba i?
2: Ano.
1: Jak je velká?
2: No, už dospěl, 24.
1: Myslím tím výšku, teda jako v centimetrech.
2: A jo, výšku, 170.
1: To má jak já, a vždycky, když jsem se snažil blokovat, tak se mě vždycky strašně smáli, že je to jako pohapustý alibismus, protože moje prsty nad tu síť nikdy nedosáhly.
2: Jo, ona taky hraje blok.
1: Taky hraje blok. Můžeme hádat?
2: Ano.
1: Jdeme na to. 3, 2, 1, go!
2: No, to znám.
1: No, super, když to znáš, tak a ještě řekni, jak se to jmenuje, nebo kdo to zpívá.
2: Asi nespomenu.
1: Tak jak?
2: Ajaj,
1: asi ne. Tak je mi to moc líto.
2: Děkuju.
1: Díky, zatím, ahoj.
2: Ahoj.
1: To je mi líto. To je jako přesně ještě určeno, že pro dceru udělat jí radost, ona sama hraje volejbal, ale chce to aspoň jako něco říct. 603 103 103, telefon sem k nám. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr z Jihlavy.
1: Dobrý den, Petře. Poznáte interpreta nebo název písničky?
3: A já bych řekl, že to je něco od Lady Gaga.
1: Lady Gaga? Tak ta to není, Petře, je mi líto. Děkuju, mějte se moc pěkně. Naschranou. Do třetice vyzkoušíme. Kdo může zpívat tady tuhle tu? No, dobře, už nám někdo volá. Krokodýl, dobrý den. A nikdo, dobře, tak si to ještě jako v rychlosti pustíme a pak dáme poslední pokus. Takhle to zní a pak to bude pokračovat. Krokodýl, dobrý den.
4: Zdravíčko.
1: Zdravíčko, koho? Zdravím z krokodýla.
4: Davida do práce.
1: Davida do práce. David poznal písničku?
4: Ano, je to Katy Perry, Paper Plane.
1: To první beru.
4: Pardon, ne Paper Plane, ale Katy Perry.
1: Katy Perry a je to Firework, ta písnička.
4: Jo, Firework, pardon.
1: Chodíte na volejbal?
4: Chodíval jsem do Brna, ale teďka už moc ne, protože nemám čas.
1: Jasně, ale tak jako dvě vstupenky na mistrovství Evropy, ty se budou hodit, ne?
4: Určitě, samozřejmě.
1: Gratulace, nezavěšujte a mějte se zatím. Naschranou.
4: Naschle.
1: Katy Perry Firework hit z roku 2011 byl a je dnešním hitem v jedné sekundě. A vy jste s krokodýlem.

0: Katy Perry a Firework, dnešní hit v jedné sekundě, uhodnutý sice do třetice, ale uhodnutý. Z 90. do 10. dáme Snow. Texas. A taky Undercover, jejich pekařskou, tedy Baker Street. Aleny, Krokodýl gratuluje, vy dneska slavíte svátek.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 90.

0: Posloucháte Radio Krokodýl a předpokládám, že to máte podobně jako já. Někdy vám to samé chutná víc, někdy míň. Mně ty dnešní devadesátky teda chutnaly moc. Tahle poslední Mysterious Time, úžasná tečka. Proč tečka? Protože bude 10 přesně za minutu.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje skupina Máta Brno. Hrající české verze světových hitů 60. a 70. let. Ve stejném večeru zahraje oceňovaná pražská formace Lautrek a folková kapela Vína. Začátek 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po desáté Hendrix Golden. Ace of Base. A taky Marek Ztracený.
2: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl. A neděle se s tebou.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 24 stupňů máme v centru Brna. Odpoledne to bude stoupat až na 30 a má být jasno.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji pěkný den.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Výběrové řízení na zhotovitele další etapy protipovodňových opatření v Brně by mohlo začít v září. Etapa Trnitá zahrnuje proměnu nábřeží Svratky i Svitavy. Stavba naváže na loni dokončená opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu. Po dokončení získá město přírodě blízká protipovodňová opatření, která ochrání před stoletou vodou. Pacientky s rakovinou prsu by se již brzy měly dočkat snadnější dostupnosti léku tamoxifen, ke kterému se v posledních měsících dostávaly jen těžko. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že v nejbližších dnech do Česka dorazí více než 10 000 balení přípravku. Další dodávky přijdou i na podzim. Časovanou bombou v Soutě je momentálně tuberkulóza a svrab, důrazně varují lékaři. Ve zhruba 80-tisícovém městě nadále zůstává podle odhadů mezi 6 až 11 tisíci migranty. Mnozí trpí jak tuberkulózou, tak dalšími chorobami, které se mezi nimi šíří vzhledem k nedostatečné hygieně a přelidnění. Basketbalista David Jelínek zamíří po sezóně v Brně opět na zahraniční angažmá. 35-letý bývalý reprezentant bude hrát druhou italskou ligu v dresu Virtusu GVM Řím 1960.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
5: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne doprava v úseku mezi kilometry 182 a 196. Navíc na 184. kilometru policisté došetřují dopravní nehodu. Přes půl kilometru má kolona vozidel v Brně na cestě od Bystrce na Královo pole u sjezdu na Veslařskou ulici na Jundrov. Ve Štefánikově ulici u Kotlářské je jízdní pruh vozidlo s poruchou. A na Brněnsku mezi Rosicemi a Neslovicemi v Stepčicích. Došlo ke srážce osobního vozidla s domíchávačem. Očekávejte tam omezení. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánce Koptilčar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 10.03, to je čas, kdy posloucháte Radio Krokodýl. Doufám, že vás nebolí oči po včerejším zatmění slunce, které jste možná nesledovali s takovými ochrannými prostředky, jaké jsou potřeba. Tak snad se to zlepší, přátelé. Aspoň, že poznáváte kolegy, manželka, manželku, manžela, že se nikoho nepletete. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká: hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.

0: 10 a skvělý letní hit Flowrida. David Guetta tady u nás na Krokodýlu. 10 hodin 21 minut a míříme za vámi osvěžovat do ulic.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Je to tak, celé léto do horkých letních dnů pro vás každý den chystá Krokodýl osvěžení, jak se patří. Vezeme vám do ulic 103 Zun Malina tento týden, tedy jedinečnou limonádu s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy. No a takhle to probíhá, když osvěžujeme.
2: Krokohlídka osvěžuje v ulicích, tady se nám usmívá paní, pěkný den.
3: Dobrý den, dostala jsem pitíčko, tak si ho hnedka otevřu, vychutnám a mířím do práce, do Saka Brno.
4: Dobrý den, děkujeme za osvěžení. Rádio Krokodýl.
5: Díky krokodýle.
0: No a také dnes se můžete těšit na malinovky gratis, tak nás vyhlížejte odpoledne u Janáčkova divadla. Tam budeme, tam vás osvěžíme.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
9: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
8: A mytí oken?
9: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
10: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
11: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet and the Scottem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
12: Vstupte do Baťova světa. Svezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
13: Zase nudná oslava nebo team building.
14: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
17: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
18: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
19: Je dobré mít přítele na celý život.
20: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
19: Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Dnes vyrazit na oběd, aby vás to moc nestálo. Krokodýl vybírá třeba brněnskou restauraci Štatl, kde nabízí kuřecí vývar a k tomu mleté biftečky se slaninou, pečené brambory a salát koleslav. To celé za 174 koruny. Jestli vyrazíte, nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak a je to tady, soutěžíme o prachy do ruky. Mám tady 115 700 korun a vy můžete linku krokodýla 603 103 103 vytáčet právě v této chvíli. Je odblokováno, je volná, nejrychlejší z vás bude typovat. Tak koho pak budeme mít na lince? Už tam někdo je. Hezké dopoledne, krokodýl, kdo byl nejrychlejší? Tak ale třeba to byla výhra teďka v této chvíli a je po ní, tak nic, další volající na lince. Hezké dopoledne, krokodýl.
2: Hezké dopoledne.
1: Koho pak zdravíme, kdo se dovolal?
2: Pavlína.
1: Pavlína, tak Pavlíno, jo, já vás zdravím, doufám, že máte hezké dopoledne.
2: Pracovní, ale v pohodě.
1: Takže hezké. No, výborně. Tak jo, tak já vám připomenu ten zvuk, tak si ho poslechněte. Zajímá mě, jak dlouho jste nad tím typem přemýšlela, který nám za chvilku představíte.
2: Ani tak moc dlouho ne.
1: Takže je to čerstvý typ.
2: Čerstvý.
1: Tak jsem s ním.
2: Já bych zkusila párání kůže.
1: Párání kůže? Jakože šijete na stroji a pak to páráte.
2: Ano.
1: Jo, třeba ano. Nějakou bundu koženou, kalhoty nebo cokoliv takového, ať máme úplně jasno. Bezvadný. A vy voláte z dílny, že tam šijete?
2: Ano.
1: Tak no, proto, no jasně, teď jsem si to spojila. Tak dobře, jdeme se zeptat arbitra, jestli jste přímo u zdroje a jestli máte pravdu. Tak není to párání kůže.
2: Tak
1: popřemýšlet, někdy jindy, mějte se krásně.
2: Taky,
1: naschledanou. Hezký čtvrtek samozřejmě i vám všem mladícím krokodýla a rozhodně buďte s námi dál, protože v příštím soutěžním kole budeme hrát zase o víc peněz.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
4: Káťo, jedeme do Olympia parku.
5: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
4: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
5: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
4: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Světspánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
10: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
11: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
13: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín Vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.la.at.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: znáte Krokodýla, tohle je kapela Lucie, no a nám se přiblížila 11. dopolední, to znamená čas na další čerstvé zprávy. A se mnou Míša, ahoj, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, zdravím. Festival Nábřeží láká Brňany k řece Svitavě, více už za chvíli.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zrod bílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov tento pátek a sobotu. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už v pátek a sobotu na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
5: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Taky po 11. pro vás chystáme další hity a bude Selena Gomez. Chybět nebude Mr. Prezident. Nebo Tereza Mašková a Marek Lambora. Když vidím náš
2: příběh. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska bude jen a pouze slunečno a k tomu až 29 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: www.radiokrokodil.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji pěkný čtvrtek.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Okolí řeky Svitavy v Brně v sobotu ožije díky 12. ročníku festivalu Na nábřeží. Nabídne koncerty, divadelní představení, komentované prohlídky, výtvarné a rodinné aktivity, projížďky historickým parním vlakem i program přímo na hladině řeky. Cílem festivalu je ukázat Svitavu nejen jako přírodní osu města, ale také jako místo setkávání kultury, historie, sportu a sousedského života. Od středy 5. srpna platí v celé Evropské unii, a tedy i v Česku, stopka pro ukrajinské muže v bojeschopném věku. Ti musí prokázat, že v rodné zemi splnili své vojenské povinnosti a mohli vycestovat ze země, jinak u nás nedostanou dočasnou ochranu. Přestože nové pravidlo platí jen krátce, ministerstvo vnitra už kvůli němu v desítkách případů ochranu neudělilo. Dramatickou noc mají za sebou záchranáři na chorvatském pobřeží. Z Velebického kanálu zachránili dva Čechy, které během bouře odneslo moře na paddleboardu. Ve stejné oblasti se do problémů dostala také čtveřice mladých Portugalců na nafukovacím člunu. Dva se podařilo najít živé, po dalších dvou pokračuje rozsáhlé pátrání. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se brzy po smrti otce vrátil na trávník. Ve včerejším utkání Miami proti Leonu šel na hřiště jako střídající hráč na začátku druhého poločasu a dočkal se obrovského aplausu diváků.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Jak to aktuálně vypadá na silnicích, tak to sleduje Jakub.
4: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Z Brně na Jemelkově ulici na křižovatce s Bosonožskou policisté vyšetřují nehodu dvou osobních vozidel. Provoz tam omezují částečně. Tradičně je ucpaná křižovatka Zvonařky a Dornichu. Na Brněnsku mezi Rosicemi a Neslovicemi v Petřicích se projíždí kivadlově po ranní nehodě osobního vozidla s domíchávačem. A na dálnici D1 u Brna směr Vyškov počítejte se zhruba 6-kilometrovou frontou před 45. kilometrem po dopravní nehodě. Nákladní doprava ale zpomaluje už u Ostrovačic. Pro Rádio Krokodýl z Klopásy stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 11. Krásné čtvrteční dopoledne vám přeje Katka Horáková. Před námi krokodýl, cestovatel a ptát se budou na místo v Brně, které je chráněno jako kulturní památka. Další podrobnosti za chvíli a můžete vyhrát vstupenky na volejbalové mistrovství Evropy tady u nás v Brně. Tak buďte s námi, krásný den mějte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde návštěva za Pepou domů, ten sedí na balkóně, od pasu dolů úplně nahý. Prosím tě, Pepo, co to máš za nápady? Ale včera jsem tady seděl bez trička a stuhnul mi z toho krk. A tohle je nápad mé ženy, ne můj.

0: Cestovatel.
1: Krokodýl Cestovatel a soutěž pro vás přesně v 11 hodin a 21 minut, kdy můžete volat sem ke mně do studia Krokodýla na linku 603 103 103 a nabízím vám jako výhru dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 22. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. Tak si nenechte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy v Brně. Tak a mám tady pro vás samozřejmě nápovědy. Dneska tedy hádáme název rozlehlého areálu v Brně, který se nachází zhruba 2 kilometry od centra Brna na levém břehu řeky Svratky v městské části Brno střed katastrálním území Pisárky. Na tomto místě, jež je chráněno jako kulturní památka, se pořádají výstavy, přehlídky, koncerty, taky různé sportovní akce, například i brněnský majále s krokodýlem a roste tam samozřejmě i multifunkční hala. Já myslím, že je úplně jasný, na co se dneska ptám a zajímá mě, koho mám na telefonu krokodýle. Hezké dopoledne, Katka.
2: Hezké dopoledne, tady Gábina.
1: Gábino, já vás zdravím, slyšela jste nápovědy a myslím, že budete vědět, co?
2: Ano, slyšela jsem. A je to brněnské výstaviště?
1: To bylo dneska těžký. Tak je to jasný, super. No a právě vy na to výstaviště vyrazíte, protože tam se budou odehrávat ty volejbalová utkání a vy máte dvě celodenky, tak vám blahopřeju.
2: Paráda, super. Děkuju.
1: Tak si to hezky užijte, zůstaňte mi na telefonu a krásný čtvrtek. Nashledanou.
2: Děkuju i vám, nashledanou.
0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: A vy jste s krokodýlem přesně v 11 hodin a 23 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
8: Tak to je další level.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
11: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Tak přátelé, už zítra společně protáhneme tělo. Krokodýl chystá z Brno Inline CZ jízdu na bruslích, kolech a koloběžkách, a to za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Pojedeme přes jih Brna k Olympii a kdo bude mít dost energie, může pokračovat až do Rajhradic. Celou cestu nás doprovodí městská policie Brno. Také nezapomeňte helmu a taky hlavně světla, protože zpátky už pofrčíme za tmy. Stras je v 19.30 na Hněvkovského na parkovišti u restaurace Terasa naproti Lidlu a startujeme ve 20 hodin. Tak nezapomeňte, už zítra nemůžeme se dočkat.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
5: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
4: Objevte zapomenuté životy a místa.
5: Více informací na štetl.cz.
6: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte

0: tak tohle je Jasmine Thompson a tohle už je Míša, blíží se 12. hodina, máme zprávy, ahoj.
1: Ahoj a pěkné poledne. Podzimní očista přírody s Uklidňme svět se blíží, i o tom už za chvíli.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. hodině z Krokodýla si já. Budou Bon Jovi. Nebo kapela Krištof. Život je krásný i na konci světa. Za 3/4 minuty přesně bude 12 hodin.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno@gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní teploty je 26 až 29 stupňů a k tomu jen a pouze jasno.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policisté prošetřují pondělní jízdu dvojice lidí na zadní části osobního vlaku v Rajhradu na Brněnsku jako přestupek proti zákonu o drahách. Náhodou je natočil fanoušek železnice. Jde o takzvaný train surfing. V posledních letech se objevuje mezi mladými i jako výzva na sociálních sítích. Za porušení zákona hrozí pachatelům pokuta 10 000 korun. Podobné jednání navíc může dopadnout tragicky. Letní radovánky se pomalu blíží ke konci a po výletnicích v přírodě bohužel často zůstane i to, co do ní nepatří. Třeba zapomenuté petky u rybníka, igelitové sáčky na cyklostezkách nebo plechovky v lesích i městských parcích. Český svaz ochránců přírody otevřel registraci organizátorů podzimních úklidů kampaně Uklidíme svět. Termín připadá na 18. až 20. září. Zapojit se mohou jednotlivci, školy, spolky.

0: banky, firmy i obce, které chtějí společně pomoci přírodě a svému okolí. V Rumunsku dnes ráno začali odstavovat i druhý reaktor jaderné elektrárny Černavoda. Důvodem je nízká hladina vody v Dunaji kvůli dlouhodobému suchu. První ze dvou funkčních reaktorů této elektrárny, která dodává asi pětinu místní spotřeby elektřiny, byl odstaven už 28. července. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelko vyporazily na mistrovství Evropy ve Starých Jabloncích Litevky Moniku Pavlikiene a Aine Raupeilité 21-15, 21-16 a po druhé výhře postoupili přímo do osmifinále.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Krásné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně v Brně nefunguje semafor v Palackého třídě. Policijní hlídky čekejte v ulicích Kamenice a Hradecká. Dále na Brněnsku mezi Moravským Krumlovem a Ivančicemi bourala dvě osobní auta a na sjezdu z D1 na 203. kilometr do Brna směrem z Vyškova stojí porouchané osobní auto. Tak na něj pozorujte opatrně, šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: promazává kolečka a já nevím, co všechno, ano, že chystá se na zítřek, Jirka.
1: No tak zaprvé nevidím skoro, jak bylo to zatmění, tak jsem koukl taky do toho slunce.
0: Slyšela jsem.
1: Ale chystáme jízdu na bruslých kolech a koloběžkách, tak pozveme všechny, co mají doma třeba ty brusle nebo kola.
0: Bude to už zítra, tak si namažte pod kolenama, nejenom ty kolečka. Hezké poledne mějte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. To se rozumí, pane doktore, že manžela nějak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

Vaše letní rádio. Krokodýl.

Na Krokodýl Tom Jones. No a za okamžika se podíváme za našimi nejmenšími posluchači. Krokodýla vyrazíme do brněnské školky v Černovicích. A mezi tím Krištof, život je krásný, tak krásné léto, krokodýláci, vám všem. Hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu.

0: do uší letní den s krokodýlem. Po zatmění slunce věřím, že jste si to všichni užili, krokodýláci. No a my vyrážíme na do brněnských a jihomoravských školek. Za vámi.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Včera lidé sledovali ze všech kopců ve městě Brně zatmění slunce tady v okolí. Tak možná jste taky na nějakém byli, udělali jste si možná romantický večer. A my jsme se zeptali našich zlatíček, nejmenších posluchačů ve školce v Černovicích. Kdo je to romantik?
2: Romantik chodí na obědy. Že romantik nikam pozve nikoho. Se pozve nějakou holku na večeři. Romantik chodí na kafe.
0: Kdo je to romantik? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Černovicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Dnes bude Krokodýl osvěžovat u Janáčka.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
6: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
7: rozpálená do běla.
8: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
1: Radio Krokodýl.
9: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
10: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
9: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
10: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
9: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
13: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
14: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
15: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
16: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunny Day Fest.cz.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Je dobré mít parťáka při práci.
19: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

Na pátek roku diváci chystáme jízdu na bruslích, kolech a koloběžkách. I o tom za malou chvíli, no a mezi tím nás roztancuje Šeprt na krokodýlu.

0: na vašem letním rádiu Mirai, taky Eva Farná. A my chystáme na pátek velkou jízdu na bruslých kolech a koloběžkách. Krokodýláci srazí v 19.30 na parkovišti v Komárově naproti, tedy u restaurace Terasa naproti Lidlu. Tak se zastavte, pojede se za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl a za asistence městské policie Brno.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Já se jmenuji Milena Emerová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy v Moutnicích. V naší škole mobilní telefony nepoužíváme, pouze pokud to vyžadují nějaké výukové účely. Děti telefony odevzdávají, nechávají si je na třídě a v případě potřeby si je mohou samozřejmě vždycky vzít. My chodíme o přestávkách ven, trávíme velkou přestávku venku na hřišti.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
4: Světová série v beachvolejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
5: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticket Portal.
6: Káťo, jedeme do Olympia parku.
7: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
6: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
7: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
6: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ellie Goulding, Míša Kupská dorazila, vyladěná letně v pruhovaných šatech a dáme si čerstvé zprávy, o čem budou.
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. Brněnští hvězdáři přenášeli zatmění slunce na YouTube z horkovzdušného balónu. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. DJ Antoine Mašery. Bude Elton John. Nebo čínské víno. Připravení hudební nabídka po 13. pro vás.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Skoro jasná obloha, teploty kolem 28 stupňů. Zítra čekáme plus 29, opět skoro jasnou oblohu.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Tři odborníci z Hvězdárny a Planetária Brno se včera kvůli částečnému zatmění slunce vznesli v horkovzdušném balónu. Svůj zážitek i pozorování jevu přenášeli živě na kanálu YouTube. K přímému přenosu se ještě před začátkem samotného zatmění připojilo více než 5 000 lidí. Postupně počet sledujících přesáhl 18 000. Přistáli přibližně ve 20:30 kousek od Velké Býteše na Vysočině. Premiér Andrej Babiš dnes navštíví vodní nádrž Slapy, chce se zabývat suchem. Babiš v souvislosti se suchem také uvedl, že by obnovil Národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018. V pondělí by se podle premiéra měla uskutečnit tisková konference, kde jednotliví ministři informují o svých krocích v boji se suchem. Vláda premiéra Pétera Maďara nařídila vybudování dnového prahu v korytě Dunaje, aby se tím zpomalil v daném místě průtok a zvýšila se hladina řeky. Jejíž voda slouží ke chlazení reaktorů jaderné elektrárny Pax. Vláda má připravené také nouzové řešení ve formě dvou vlečných člunů naložených kamením, které v případě potřeby potopí v Dunaji, čímž se zvedne hladina řeky. Bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského bude od zítřka pokračovat ve Zlíně mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně i součástí evropského šampionátu, se tak budou zejména Filip Mareš a Jan Kopecký snažit využít Stříteského absence a zvýšit šance na titul.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýlanci pozor hlavně na dálnici D1 kolem Brna na 190. kilometru směrem do Brna stojí porouchaný kamion. No a ne, ve směru na Vyškov jsou komplikace mezi 189. a 194. kilometrem, kde stojí další porouchaná nákladní auta a místy se tvoří kolony. Dejte pozor, kdyby cokoliv, volejte linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Krokodýla taky léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Za okamžik vám taky prozradíme, kde budeme osvěžovat. Ano, Krokodýl, vaše rádio, budeme v ulicích. No a mezi tím DJ Antoine, Mašery, pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

0: vašem letním rádiu máme pro vás největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem a taky vás osvěžujeme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Chtělo by to pěkně vychlazené pítíčko. Máme ho pro vás limonády Zon Malinovky. Ty jsou připraveny. No a pokud si říkáte, kde budeme dneska, tak odpoledne nás vyhlížejte naši krokohlídku přímo u Janáčkova divadla. Tam se na vás těšíme. Teď máme 13 hodin 18 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Zase nudná oslava nebo team building.
6: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
7: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
11: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
12: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krištof a Dominika Aládžia, Krokudio, jsme vaše rádio. Hrajeme hit za hitem, no a za okamžik se podíváme přímo na brněnská jihomoravská koupaliště. A mezi tím Michel Telo.

0: Tohle parádní Christina Aguilera, Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Včerejší večer patřil nad Brnem a Jižní Moravou zatmění slunce. Lidé ho sledovali snad ze všech koutů ve městě. Všetně okolí hradu Špilberk, no a Krokodýl byl přímo u toho. My jsme byli na Medláneckém kopci a zeptali jsme se vás, jak se vám líbilo?
2: Super, toto jsem očekával.
3: Bylo to krásné, bylo to super, měli jsme za to vlastně sklíčka, brýle a šlo vidět krásný 85% zatmění.
4: To bylo skvělé, bylo to ještě lepší, než jsem čekal. Prostě od planetárie zajistěné brýle, prostě výborné.
0: Tak takhle jste si užili zatmění slunce nad Brnem. Díky všem, kteří jste si ho včera sledovali i společně s námi s Krokodýlem třeba na Medláneckém kopci.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Vstupte do Baťova světa. Svezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
11: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: tohle já dělal na Krokodýlo. A teď už 14. hodina, letní zprávy Krokodýla, co se dozvíme, Míšo?
1: Pěkné odpoledne. Na nádvoří staré radnice v Brně ukazují dosud nepublikované fotografie. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. Katy Perry, Hot and Cold. Michael Jackson. Budou Miraj. Užívejte léto s Krokodýlem.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Sága a neb Vizovský zázrak nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
4: Zrod bílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov tento pátek a sobotu. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už v pátek a sobotu na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasnou oblohu, teploty kolem 29 stupňů Celsia.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Od začátku srpna se lidé na nádvoří brněnské staré radnice dostanou zdarma na výstavu s názvem Historie, která se právě píše. Prostřednictvím fotografií ze sbírek Národního památkového ústavu přibližuje návštěvníkům stavební a památkovou proměnu jedné z nejvýznamnějších brněnských památek během celého 20. století, tedy právě staré radnice. Výstavu návštěvníci uvidí do konce září.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Nad přístavištěm Baťova kanálu ve Vnorovech na Hodonínsku se včera tyčil zhruba 60 metrů vysoký jeřáb. Osazoval tam více než 40-tunový ocelový oblouk, který bude součástí lávky přes řeku Moravu. Investice Jihomoravského kraje za 51 milionů korun propojí přístaviště s cyklostezkami po okolí. Analýza Národního bezpečnostního úřadu Slovenské republiky potvrdila, že radarové kamery rozmístěné na slovenských silnicích obsahují ruské komponenty. Ministerstvo vnitra tvrdí, že kamery ještě nebyly nasazeny v ostrém provozu, tudíž žádné úniky informací nehrozí. Kamery už ze silnic mezitím zmizely. Barbora Sémanová vylepšila na mistrovství Evropy v rozplavbách na 100 metrů motýlek vlastní český rekord na 57,43 a postoupila třetím časem do večerního semifinále. Totéž se v Paříži podařilo znakaři Miroslavu Knedlovi, jenž v rozplavbách na 50-metrové trati vylepšil svůj národní rekord na 24,19.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, víme, jak to jezdí.
6: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Bezmála 5-kilometrová kolona je na trase z Vídně do Brna na rakousko-českém pomezí u Mikulova. Pomalu to jede na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. V Brně v opuštěné ulici ve směru do centra za křižovatkou s Heřpickou bouralo osobní auto s nákladním. Připravte se na delší zdržení. A na Brněnsku na příjezdu do Čebína směrem z Tišnova bourala dvě osobní auta s traktorem. Jezdí se kyvadlově a postojíte si v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Spálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: taky léto, Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Tento týden si tady v Brně připomeneme historii města i o tom za malou chvíli chystá se akce přímo v centru. Krokodýl bude u toho, víme, co se děje, prozradíme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit?
3: I know it's a better world for them. I think they can make it a better place.

0: Vengan Boys, tak jste si zaspívali pěkně s Krokodýlem.
1: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Krokodýláci, jestli nemáte ještě tip na víkend, v Brně okolí rozhodně nuda nebude. Program nabídne tradiční hody, které budou celobrněnské, festivalovou atmosféru, ale taky pořádnou dávku historie. Chystá se totiž vojenská bitva. Brno si připomene Den Brna, který odkazuje na rok 1645 a úspěšnou obranu města před švédskými vojsky. Na své si tak přijdou i milovníci tradice, hudby, historie i rodiny s dětmi. Krokodýláci, víme, co se děje. V Brně jsme doma.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.laa.at.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
7: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
6: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
8: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
9: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
8: Objevte zapomenuté životy a místa.
9: Více informací na stetl.cz.
10: Je dobré mít někoho rád.

Jak roku dílou Verve, no a my za okamžik budeme soutěžit o velké peníze, téměř 116 000 korun. Za náš tajemný zvuk Rádia Krokodýl připraveni? Za okamžik soutěžíme Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Robbie Williams Feel. Doufám, že se cítíte dobře, krokodýláci. Co kdybyste se cítili ještě líp?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Možná by vám k tomu dopomohlo 115 000 korun. To je hodnota našeho tajemného zvuku. Zní takto. Ptáme se, co to je. Vy můžete volat, typovat. Uvolňujeme telefonní linku 603 103 103. Připraveni? Tak ještě vám dám chvilku, abyste měli stejnou šanci. Vyťukejte 603 103 103. A dejte volat. Čekáme na prvního volajícího, kterého bereme hned do éteru. Dostane šanci typnout si. Tady je Krokodýl. Halo, kdo tam, odkud?
2: No, tady Zdeněk. Ahoj.
0: Zdeňku, vítej, odkud nám voláš?
2: Z Blažovic.
0: Zdravíme Blažovice. Typuj, hádej, co to je?
2: No, já bych tipnul, že je to otvírání blistru. To je takový obal, které má takový čudlíky, jak se to zaklapne nebo rozevře.
0: Rozumíme tě. Zaklapnutí tady toho blistru, tedy takový ty papírky, že to zacvakneš dohromady.
2: To je plastový. Seš, no.
0: Známe to, známe to. Co na to arbitr? Není to ani tohle, jaj.
2: Musíme další tipnout.
0: Budeme v Blažovicích přemýšlet dál, co to může být. Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: A my navýšujeme bank. Příště hrajeme o vyšší částku.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: Auto v garáži, grill na žhaven. A žena?
4: Rozpálená dobila.
5: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
1: Radio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak-pena.cz
7: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
8: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
9: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
8: A mytí oken?
9: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
10: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
11: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Panic at the Disco, po 13. hodině budou čerstvé zprávy. Míša Kupská.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Turisty v Bulharsku zarazila podivná barva moře. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. hodině s Krokodýla Leony. Lubega. A nebo Poetika. To je nejlepší hudební mix pro tohle léto.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na léto z kafé Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje skupina Máta Brno. Hrající české verze světových hitů 60. a 70. let. Ve stejném večeru zahraje oceňovaná pražská formace Lautrek a folková kapela Vína. Začátek 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v kafé Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na jižní Moravě skoro jasnou oblohu, teploty kolem 29 stupňů Celsia.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@gmail.com.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Rulerově nábřeží brzy otevře nový gastronomický podnik s krásným výhledem na řeku Svratku. Městská část Brno-Střed dokončila veškeré administrativní kroky a vypsala výběrové řízení na provozovatele dvoupodlažní kavárny, která první návštěvníky přivítá již na podzim. Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná. Hladiny povrchových i podzemních vod v České republice totiž závisí výhradně na tom, kolik naprší, respektive v zimě nasněží. A v některých částech povodí spadlo od začátku roku jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů. V nádržích je ale podle státního podniku dost vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Černé moře se u bulharského města Svetivlas nedaleko Nesébaru zbarvilo do žlutohněda. Podle úřadů za to může přetížená čistírna odpadních vod. Problém se týká zejména pláže Istok, kde dnes úřady koupání v kontaminované vodě zakázaly. Vilém Stráský v desetiboji na mistrovství Evropy zaběhl na 110 metrů překážek čtvrtý nejlepší čas 14,47 sekundy a polepšil si sdělené osmé pozice na páté místo.
2: Dopravní servis

0: Rádia Krokodýl.
1: Jsme na silnice, víme, jak to jezdí.
2: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně se bouralo v Hněvkovské ulici ve směru z centra za křižovatkou s Černovickou. Připravte se na delší zdržení v koloně. Hodně plná je opuštěná ulice a Zvonařské ve směru do Židenic. Postojíte si také na dálnici D1 na příjezd do Brna z Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. Řidiči kamionů popojíždí už od 9. křížů. Zdržení očekávejte i na bratislavské dálnici D2 před Brnem od 7. kilometru. A více než 5-kilometrová fronta je na tahu z Vídně do Brna před hranicemi u Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Margit Pálek.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Už je připravená taky letní hlídka krokodýla.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Letní krokodýlka je připravená, budeme vás osvěžovat v ulicích Brna, kde přesně to prozradíme za malou chvíli. No a mezi tím ten nejlepší hudební mix pro tohleto léto. Coldplay, Viva La Vida. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Morava, tady je Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Krokodýl, jsme už rádio.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Dneska vychlazené limonády Zon pro vás připravené, no a budeme u Janáčka dělat radost vám posluchačům Krokodýla, tak se tam zastavte, osvěžujeme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: 15 hodin 20 minut.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
6: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
7: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
8: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
9: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
11: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
12: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
13: Tvůj pocit po projektu?
14: Jipi!
15: Jo!
13: Jé!
14: Jipi, jipi!
15: Jí!
13: Hornbach, s námi to zvládnete. Come on, die, yeah.

kde pak obchodník ze Štěm. Venku máme krásně slunečno na celé Brně, tedy v celém Brně i na jižní Moravě. No a krokodýláci, pokud se chystáte na nějaký výlet, procházku, tak za okamžik vám dám tip na levný benzín, kde ještě natankovat před cestou. Sledujeme benzínky a čerpací stanice v Brně okolí. Je tip na levný benzín. No a mezi tím z krokodýla Imagine Dragons. Pěkné odpoledne.

0: Vítám krokodýlou DJ Bobo, no a teď pokud vyrážíte na výlety, po práci, tip na levný benzín.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Hledáme pro vás nejlevnější benzínky v Brně okolí, každý den jeden tip pro vás. Dnes vybíráme benzín 39 korun, nafta 42 korun. Kde? Čerpací stanice Silmet, Ochoz u Brna 394.
1: Šetříme s krokodýlem. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Zase nudná oslava nebo team building.
3: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
4: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz
5: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jé!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Na kroku Lidl Joy Ones, 16. hodina je tady a čerstvé zprávy taky s Míčou Kupskou, o čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Brněnští hvězdáři přenášeli zatmění s

0: další atrakce. K tomu letní hity až do půlnoci. Sokolský Chili Festival startuje v Ořešíně 22. srpna od 15 hodin. Více informací a registrace pro soutěžící na www.tjeořešin.cz.
1: Radio Krokodýl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
5: I zítra čekejte na jižní Moravě slunečno, teploty příjemné kolem 29 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Tři odborníci z Hvězdárny a Planetária Brno se včera kvůli částečnému zatmění slunce vznesli v horkovzdušném balónu. Svůj zážitek i pozorování jevu přenášeli živě na kanálu YouTube. K přímému přenosu se ještě před začátkem samotného zatmění připojilo více než 5 000 lidí. Postupně počet sledujících přesáhl 18 000. Přistáli přibližně ve 20:30 kousek od Velké Býteše na Vysočině. Premiér Andrej Babiš dnes navštíví vodní nádrž Slapy. Chce se zabývat suchem. Babiš v souvislosti se suchem také uvedl, že by obnovil Národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018. V pondělí by se podle premiéra měla uskutečnit tisková konference, kde jednotliví ministři informují o svých krocích v boji se suchem. Vláda premiéra Pétera Maďara nařídila vybudování dnového prahu v korytě Dunaje, aby se tím zpomalil v daném místě průtok a zvýšila se hladina řeky. Jejíž voda slouží ke chlazení reaktorů jaderné elektrárny Pax. Vláda má připravené také nouzové řešení ve formě 2 vlečných člunů naložených kamením, které v případě potřeby potopí v Dunaji, čímž se zvedne hladina řeky. Bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského bude od zítřka pokračovat ve Zlíně mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně i součástí evropského šampionátu, se tak budou zejména Filip Mareš a Jan Kopecký snažit využít Stříteského absence a zvýšit šance na titul.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Přerušovaná kolona na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 168. a 196. kilometrem. Ucpaný je příjezd do Brna po bratislavské dálnici D2 od 3. kilometru. Přímo v Brně se zdržíte na Poříčí ve směru do centra před odbočkou do Vídeňské a také na Zvonařce ve směru do Židenic. 4-kilometrová řada je na trase z Brna do Svitav před Lipůvkou a více než 5-kilometrová kolona na trase z Vídně do Brna na rakousko-českém pomezí u Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vicpálek.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Holič už podruhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce.

0: v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: krokodýla po Jirkovi Wienerovi už zviňa. Hezké čtvrteční odpoledne a frčíme na Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Žany, zdravíme a co z dneska vygomal, tak to per do nás.
2: Zdar jak svíňa z krok sníkal hosci. Gomity, co to znamená smíkovat na prohazuňk s čoklem?
0: No zeptáme se ve štatlu.
3: Jít na procházku se psem.
4: Jít na procházku se psem.
5: Jít na procházku se psem.
0: Ale Žany, jak je to správně? Pojď.
2: Smíkovat na prohazuňk s čoklem znamená jít na procházku se psem. Je to pětelný den.
0: Tak večer, až bude chládek, tak běžte smíkovat a pěkné odpoledne přeje Krokodýl.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, pravdy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
6: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jo!
8: Jipi, jipi!
9: Jej!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Vstupte do Baťova světa. Smeste se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
11: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
12: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
14: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
15: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
16: Je dobré mít své jistoty.
1: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

já vím, co nás čeká. Dobré odpoledne přeje Krokodýle. Krásné čtvrteční odpoledne s datem 13. srpna. Před námi je třeba The Sound of Silence, Zvuk ticha, nebo Teď můžete tančit s Whitney Houston. A tančíte na frekvenci 103 FM a všech zpřízněných. Tam vysílá Krokodýl. A za chvíli můžeme třeba skočit do vody. Vezmeme vás na koupáky. Dobré odpoledne, Krokodýl, jsme vaše rádio.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl na koupáku.
1: A už se koupeme, už plaveme, tak třeba Kraví hora, kam vyrazit za koupání. Máme pro vás rovnou tři typy kravák, tady vás čekají venkovní bazény, travnaté plochy a také příjemný odpočinek, no a samozřejmě legendární krásný výhled na celou moravskou metropoli. Kam vás vezme ještě? Třeba do Králova pole Křižíkova, to je oblíbené letní koupaliště, které nabízí velké bazény, prostor pro plavání i dovádění ve vodě a zázemí hlavně pro rodiny s dětmi. No a do třetice půjdeme na jih, takže Komec, Komárov, biotop Brno-jih. Pokud dáváte přednost přírodnímu koupání, zaměřte právě tam. Voda se čistí přírodní cestou bez klasické bazénové chemie. Teplota vody tam dneska jako u moře 26. Takže plavky, ručník, něco studeného k pití a hurá k vodě tam, kde hraje krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi. Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Káťo, jedeme do Olympia parku.
4: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
3: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
4: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
3: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od 2 kusů, cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
7: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
6: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýl, dobré odpoledne. Hlásíme dojezd až téměř k 17. Jsme vaše rádio, rádi hrajeme, ale taky vás moc rádi informujeme. O čem budou další zprávy v 5?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Na nádvoří Staré radnice v Brně ukazují dosud nepublikované fotografie objektu. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Komedii Sága a neb Vizovský zázrak nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Radio Krokodýl.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsy.

0: vystoupení. Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Jdeme na to, takhle jsme namíchali Minelli Rampapam. Třeba The Wanted, Walks Like Rihanna. A bude pohoda, budou kaváti. Krokodýl tam sází hit za hitem, nenechte si to ujít.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Krásně se to čte. Zítra jedním slovem slunečno. Denní teploty odpoledne zítra kolem 30, ale v noci si odpočneme a vychladí se nám domy a byty, protože v noci už bude jenom 12.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Vítejte u zpráv.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Od začátku srpna se lidé na nádvoří brněnské staré radnice dostanou zdarma na výstavu s názvem Historie, která se právě píše. Prostřednictvím fotografií ze sbírek Národního památkového ústavu přibližuje návštěvníkům stavební a památkovou proměnu jedné z nejvýznamnějších brněnských památek během celého 20. století, tedy právě staré radnice. Výstavu návštěvníci uvidí do konce září.
0: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
2: Nad přístavištěm Baťova kanálu ve Vnorovech na Hodonínsku se včera tyčil zhruba 60 metrů vysoký jeřáb. Osazoval tam více než 40-tunový ocelový oblouk, který bude součástí lávky přes řeku Moravu. Investice Jihomoravského kraje za 51 milionů korun propojí přístaviště s cyklostezkami po okolí. Analýza Národního bezpečnostního úřadu Slovenské republiky potvrdila, že radarové kamery rozmístěné na slovenských silnicích obsahují ruské komponenty. Ministerstvo vnitra tvrdí, že kamery ještě nebyly nasazeny v ostrém provozu, tudíž žádné úniky informací nehrozí. Kamery už ze silnic mezitím zmizely. Barbora Sémanová vylepšila na mistrovství Evropy v rozplavbách na 100 metrů motýlek vlastní český rekord na 57,43 a postoupila třetím časem do večerního semifinále. Totéž se v Paříži podařilo znakaři Miroslavu Knedlovi, jenž v rozplavbách na 50-metrové trati vylepšil svůj národní rekord na 24,19.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Čtvrteční odpolední doprava. Marku, co to dělá?
3: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Hodně plná zůstává D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. Pro řidiče kamionu je zdržení výrazně delší. Dlouhá kolona je na trase z Brna do Svitav mezi Kuřimí a Lipůvkou. Přímo v Brně se bouralo ve Měchkovského ulici u křižovatky s Křírovou ve směru z centra. Téměř 3-kilometrová řada je na příjezdu do Mikulova cestou z Rakouska a práce silničářů brzdí provoz na trase z Hodonína do Veselí nad Moravou na příjezdu do Petrova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Margit Pálek.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: léto v plném proudu a vysílání Krokodýla ve čtvrtek odpoledne s datem 13. srpna rovněž. A tak se za chvíli holeka kluků prostě Zlatíček zeptáme, vzhledem k létu a prázdninám, kdo je to plavčí?
1: Plavčík naší prášenku.
0: Už dlouho nepršelo. Krokodýl Zbyněk Loucký a rozbereme to za chvíli. Hezký den.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor, tvoje křeslo. Jednou jsme manželé, tak u nás nejsou věci ani tvé, ani mé věci, ale jen naše. A co tam pořád hledáš v té skříni?
3: Naše kalhoty.

0: jdeme za holkama, klukama, naše zlatíčka o prázdninách.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Kde jste, holky, právě teď? Určitě ne v družině. A to je dobře. Možná někde na koupáku. A tak se vás ptáme, kdo je to plavčík?
2: To je ten, když třeba se někdo topí, tak on ho zachrání.
3: Trenér plavání.
4: Jezdí na lodích.
5: Jezdí na skutru.
6: Umývá podlahu na lodi.
7: Plavčík nosí plášenku.
8: Plavčík má na tričku broušky nějaký.
9: Plavčík umí jezdit na vodních lyžích.
0: No, líb bych to neřekl, tak pozdravujte plavčíky, určitě jste někde u vody.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 17.23, aktuální čas.
10: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
11: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
12: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
13: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Radio Krokodýl.
14: Krokodýlí zvuky, pravdy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
15: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
16: rozpálená dobila.
17: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProEx 2000. ProEx 2000, střechám opravdu rozumíme.
1: Rádio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
18: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
1: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
18: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
1: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
19: Tvůj pocit po projektu?
20: Jipi!
21: Jo!
19: Jo!
20: Jipi, jipi!
19: Hornbach, s námi to zvládnete.
22: Zase nudná oslava nebo team building.
23: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
24: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tak všude.
1: Tady je váš krokodýl, který je doma v Brně, na Jižní Moravě, ale třeba i na Vysočině. Ale hrajeme dál, no a pak si řekneme něco o telefonech. Pořád do toho nekoukejte.

0: 17.47 a krokodýl. Jak se máte právě teď ve čtvrtek odpoledne nebo už během podvečera? No a co ty vaše telefony? A co telefony našich dětí? No, holky, kluci, odložte i o prázdninách.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Moje jméno je Dana Veselá, jsem ředitelkou základní a mateřské školy Předklášteří. Mobily o přestávkách problém nemáme, protože už dlouhodobě pracujeme s tím, že přestávky jsou aktivní, takže naše děti mají možnost jít ven, využít v zimních a podzimních měsících tělocvičnu a nebo si prostě jenom zaskákat panáka na školní chodbě.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
5: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
8: Tvůj pocit po projektu?
9: Jipi!
10: Jé!
8: Jé!
9: Jipi, jipi!
8: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
12: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více informací v restauracích KFC.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte

0: Dobrý večer, přeje Krokodýl. Na chatu teď nevyrazíme, chystáme zprávy, vyrazíme k moři. Míšo, k čemu nás pozveš?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Turisty v Bulharsku zarazila podivná barva moře. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zrod bílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov tento pátek a sobotu. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už v pátek a sobotu na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Takhle hraje Krokodýl.

0: kulatá třicítka, ale v noci si odpočineme. Noční teploty už jenom kolem dvanáctky.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Na Rulerově nábřeží brzy otevře nový gastronomický podnik s krásným výhledem na řeku Svratku. Městská část Brno-Střed dokončila veškeré administrativní kroky a vypsala výběrové řízení na provozovatele dvoupodlažní kavárny, která první návštěvníky přivítá již na podzim. Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná. Hladiny povrchových i podzemních vod v České republice totiž závisí výhradně na tom, kolik naprší, respektive v zimě nasněží. A v některých částech povodí spadlo od začátku roku jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů. V nádržích je ale podle státního podniku dost vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Černé moře se u bulharského města Svetivlas nedaleko Nesébaru zbarvilo do žlutohněda. Podle úřadů za to může přetížená čistírna odpadních vod. Problém se týká zejména pláže Istok, kde dnes úřady koupání v kontaminované vodě zakázaly. Vilém Stráský v desetiboji na mistrovství Evropy zaběhl na 110 metrů překážek čtvrtý nejlepší čas 14,47 sekundy a polepšil si sdělené osmé pozice na páté místo.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Už se nám hlásí Kuba. Jak to jede nebo nejede, Kubo?
4: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Merhautově ulici u křižovatky s Černopolní bourala dvě osobní vozidla. Dvě osobní stojí po nehodě také v Bohunické ulici u křižovatky s Teslovou. Projíždí se tam s omezením. Na Brněnsku mezi Březinou a Ochozem u Brna boural cyklista. Očekávejte tam možné komplikace. S přerušovanou kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy momentálně od 175. kilometru. Zpomalují tam převážně nákladňáky. A zhruba dvoukilometrová přerušovaná kola je na Rakousko-Českém pomezí na příjezdu do Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Krokodýl dvě minutky po 18. Hezký čtvrteční večer, je opravdu nádherně, tak si to užívejte, ať už léto, prázdniny, dovolenou nebo cokoliv. Samozřejmě vás taky zdravíme, pokud jste třeba teďka večer i v práci či zaměstnání. No ale za chvíli se dozvíte, jak jsme vás dneska osvěžovali a kde, ale hlavně vám povíme, kde vás taky budeme osvěžovat zítra. Buďte s krokodýlem. A teď už Spin Doctors a dvě princezny. A od mikrofonu zdraví a pěkný večer přeje Zbyněk Loucký. Pojďme.

0: Boky neboky, možná jste právě teď v plavkách. A my vás ale třeba taky osvěžíme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Osvěžujeme vás moc ráno, protože a rádi taky a ráno, a nebo taky odpoledne, a nebo i večer. Prostě když vyrazí krokohlídka do ulice Brna, tak vás samozřejmě osvěžujeme. No a my vás osvěžujeme nově každý den 103 zonkami malina, jedinečnou limonádou zon s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy. Takže to můžete být klidně i v těch plavkách, ale pozor, kde jsme třeba osvěžovali tenhle týden a jak to vypadalo?
2: Dnes osvěžuje krokohlídka u Semilasa, tady je někdo pěkně vyprahlý.
3: Dobrý den, děkuju moc krát za krásné osvěžení.
4: Poslouchám Krokodýla, jsem ráda, že jsem vás konečně potkala a díky za osvěžení.
5: Kateřina, potkala jsem Rádio Krokodýl a dostala jsem zvonku. Děkuji, krásný den.
6: Děkuju moc krát za pití, celý den se venku a osvěžení mě přijde vhod.
7: Teď jdem od kadeřníka, tak se můžu osvěžit dneska rovnou.
0: Rovnou kadeřníka, bychom vás klidně i osvěžili, ale teď to přijde. Kde zítra a kdy? No pozor, právě o to jde. Krokohlídku vyhlížejte zítra až o 7:30 večer na jízdě Brnem na bruslích, kolech a kolobrndách a sraz je v Komárově, v tom sportovním areálu u cyklostezky na parkovišti u restaurace naproti Lidlu. Tam zítra o 7:30 večer.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
8: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
9: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
8: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
9: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
8: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
10: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz
11: Britská glamrocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
12: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
13: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
14: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Rádio Krokodýl.
15: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

a paté tady krokodýl. Máme největší hudební výběr, jsme vaše rádio. A v tuto chvíli, když se dívám, že v kalendáři je 13. srpna, tak taky potřebuju a velmi rád zmiňuju, že je v kalendáři taky Alena. Jestli jste třeba toho měli moc a zapomněli jste, tak to je poslední příležitost to dohnat o 6:30 večer. No a tady Zbyňa, Krokodýl a hrajeme dál. Ela, ela.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Se Shakirou jsme byli v zoo, ale ze zoo teďka vyrazíme tam, co se dělo vlastně touhle dobou včera. Bylo to všude ve vzduchu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, myslím včerejší zatmění slunce, které se myslím bude opakovat nějak až zase za 40 let. Včerejší večer patřil nad moravskou metropolí a celou Jižní Moravou zatmění slunce. Lidé ho sledovali snad ze všech kopců ve městě, včetně Špiláku. V maximu bylo zakryto až 86% slunce. No ale Krokodýl hlavně byl přímo na Medláneckém kopci. Tam to bylo dobře vidět a sešli se tam desítky lidí. Samozřejmě jsme se vás zeptali, jak se vám tahle mimořádná záležitost líbila.
2: Super. Toto jsem očekával.
3: Bylo to krásné. Bylo to super. Měli jsme zapomovat si sklíčka, brýle a šlo vidět krásný 85% zatmění.
4: Bylo skvělé, bylo to ještě lepší, než jsem čekal. Prostě od planetárie zajistěné brýle, prostě výborné.
0: Jsme rádi, že jste si užili zatmění slunce nad Brnem a díky všem, kteří jste ho včera sledovali právě společně s námi. Krokodýl je totiž všude tam, kde se něco děje.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A Krokodýl taky hraje na přání a za chvilku už váš Jirka Víner.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
9: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Je tady 19. hodinka, která se přibližuje po 19. Kaoma Lambada. Připravení, protože potom už budeme hrát podle vás.
0: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Na Jižní Moravě příjemně, bude nám zapadat sluníčko. Zítra čekejte skoro jasno, teploty kolem 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Hory, silné životní příběhy a pomoc dětem s onkologickým onemocněním spojí nový charitativní kalendář Vrcholy pro život 2027. Jeho slavnostní křest se uskuteční v neděli 16. srpna v areálu Olympia Brno. Na vybudování a modernizaci urgentních příjmů v Boskovicích a Blansku poskytne letos Jihomoravský kraj 20 milionů korun. Obě nemocnice obdrží shodnou dotaci 10 milionů korun. Nejistá jízda řidičky upoutala v úterý v noci pozornost slavkovských policistů. Žena s autem na Vyškovsku opakovaně přejížděla v jízdním pruhu a jen těsně minula svodidla. Dechová zkouška následně ukázala přes 2,5 promile alkoholu.
0: Přehled dnešní

0: komplikace. S přerušovanou kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy momentálně od 175. kilometru. Zpomalují tam převážně nákladňáky. A zhruba 2-kilometrová přerušovaná kola je na rakousko-českém pomezí na příjezdu do Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Systems Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, no a teď už začínáme.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Na vašem letním rádiu už taky hity na přání. Vy můžete volat studio 603 103 103. Pojďte do toho. No a do té doby taky je letní rádio. Kauma, Lambáda, pohled do roku 1989. Jdeme se zavonět a hity podle vás jsou tady.

0: Hit in přání krokodýl, jsme vaše rádio a náš interaktivní pořady se s námi můžete spojit. Tak kdo pak se dovolal? Krokodýl, halo?
1: Hezký večer, pohodovej.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Marek.
0: Marku, vítej. Tak povídej, co si pustíme, pro koho?
1: No, mně se strašně líbí Mr. Ben, Calcio Beat a jde to pro vás do rádia a pro Spánek Růženka a všechny tam posílám pozdrav. Ahoj!
0: Už to letí, moc děkujeme, Culture Beats pro tebe a vyvolejte studio. Krokodýla jsme tady pro vás, 603, 103, 103, co si pustíme, je to na vás, krokodýláci. Tohle jsou hity na přání, no a teď pohled do roku 1993. Vybíráte vy? Culture Beats, Miss Rain, pěkný večer.

0: Za Očer Beat, Mr. Wayne, Krokodýl, hity na přání.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: A teď už míříme na slunečnou brněnskou přehradu. Kdo se dovolal? Halo?
2: Ahoj, ahoj, dobrý večer všem. Prosím, pěkně Tom Prigl.
0: Tome, vítej. Tak, co se vybíráš? Pro koho?
2: Takže pro koho? Pro moje syny Honzík David, brácha Daniel, Brambořík, Zdenda, já to zkrátím, potom ještě bych tam dal Krkovičkovi, dal bych tam ještě Tetu a Paťasa. No, samozřejmě do rádia Krokodýl pro kocůrka a ještě pro všechny ostatní, co posílají písničky a tak dále a tak dále a pro můj přeražený prst.
0: Tak, ať se ti ten přeražený prst pěkně vyléčí, no a my ti do toho posíláme Forever Young. Volejte, vybírejte, jsem tady pro vás. Krokodýl 603 103 103.

0: Forever Young, Krokodýl. Hity na přání, hrajeme podle vás. No a teď už se nám dovolal Milan Vojka, opravář výtahu.
1: Nazdar, zdravíte, se vás dobrý?
0: Rád tě slyším, ano.
1: Taky vás rád slyším, vás poslouchám skoro pořád.
0: No tak komu zahraješ, povídej.
1: Vlastně jenom když spím, tak vás neslyším.
0: Tak to jsme rádi, že nás má z vyladěnýho Krokodýla. Pro koho zahraješ, komu to bude?
1: Takže zdravím moderátory Petra Holíka, zdravím aj takový ty moderátory, co nejsou vidět, zdravím Zbyňu Loutskýho, zdravím všechny lidi, co poslouchám, samozřejmě mám tady nějakou svou takový těchto oblíbence, takže zdravím Jirka Kuchtík, zdravím od Obecky, to nenadovolená hora, tak ho tam zdravím, Janču zdravím, Žďár zdravím, Peťouku s Mírou, Slavkov zdravím, Vildu s manželkou zdravím, posluchače Břeclav, Hodonín, samozřejmě zdravím Milana Jidničku na Kociánku, Tom Prigl, Janču a i mýho tačku Milana Trojku zdravím do nebíčka.
0: Tak jo.
1: Jo a ještě bych chtěl pozdravit všechny sestřičky a paní doktory, nemocnici,
0: díky moc, že jsi s námi. Krokodýl, hity na přání, volejte, vybírejte 603 103 103, hrajeme podle vás.

0: Back Sunshine Reggaeton, absolutní pohodovka na krokodýlo. No a budeme hrát taky pro kometu, která bojuje, že jo? Halo, kdo tam? Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, tady Tišnov zdraví.
0: Zdravíme do Tišnova, jak se jmenuješ?
1: Janíčka.
0: Jančo, komu zahraješ, pro koho to bude?
1: Bude to hlavně pro kometáky, po první třetině proti hlavě vedou 1-0.
0: No tak to je hezký, díky za informace.
1: Ať kluci bojujou a hlavně ať ten přípravák zvládnou.
0: My moc děkujeme, přípravný zápasy budeme taky sledovat. No a tobě posíláme taky další hit. Měj si krásně, ahoj.
1: Díky moc, měj se, ahoj.
0: Zdravíme Tišnov, 603 103 103 Krokodýl. Hity na přání právě teď.

0: furt do všechny dobré věci. Janča teď už je z Řečkovic na telefonu. Ahoj Jančo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Koho pozdravíš?
1: Hlavně chci pozdravit mýho přítele, protože díky bohu, že mě včera zachránil.
0: No tak to je hezký, že tě zachránil.
1: No, včera mě přišla venku včela a žihadlo mě doma vytáhlo, víš?
0: Šikovnej to kluk, tak hrajeme pro tvého přítele. No a potom mi tady napsala taky Monča z Břeclavy, že by chtěla zahrát divokého Byla plakala. Pro svého přítele Honzu, tak díky, že jste s námi ve spojení i prostřednictvím naší aplikace.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
0: Ale můžete volat, vybírat na čísle 603 103 103 jsme Krokodýl. Tohle jsou hity na přání, váš interaktivní pořad, kde se s námi můžete spojit a zahrát, komu budete chtít.

Živouky byl na Krokodýlo, no a teď je taky Dominik, který napsal přes apku Rádia Krokodýla. Chce zahrát všem do fakultní nemocnice Brno Bohunice, tak pro všechny sestřičky, doktory i pacienty. Lorin, Euphoria.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A my už jdeme na telefon, teď pozdravíme Velké Meziříčí. Pavle, vítejte.
2: Ahoj, tady Velké Meziříčí, dobrý den, dobrý večer. Chtěl bych zahrát samozřejmě lidem, který mi dneska pomáhali a včera panu Šubertovi, potom bych chtěl pomoct Pospětovi a samozřejmě panovi autobusákovi Zdenkovi a Světlance, to je taky autobusačka a samozřejmě potom bych chtěl hrát do Brna, do Slavkova, do Velké Meziříčí a do Járu.
1: Pavle, pozdravíme všechny, které máš na mysli, už tam hrajeme. A vyvolejte studio 603 103 103. Jsme Krokodýl, tady jsou hity na přání. Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo.

0: Je to na přání na krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Hit za hitem, navíc na vaše přání, krokodýl v kapse i na dovolené. To už je konkrétně případ našeho posluchače, kdo tam, halo?
2: Zdravím, že tady Jirka Hrušovanek.
0: Ahoj Jirko, Hrušovany, a kde jste teďka na té Dovči?
2: Beskydech, v Velký Karlovice.
0: Zdravíme do Beskyd. Co si pustíme, pro koho?
2: Nechám zahrát Galu. Desire from... Ty víš co?
0: Desire?
2: Nevím, jak se to jmenuje. Nechám to zahrát samozřejmě nám tady do Beskyd. Potom bych chtěl poděkovat Milanovi dvojce, Vitářovi, za zahrání. A pak taková ta klasika Janče Řečkovice, Míra Pečulka do Žďáru, druhé Milana Kociánku, Alex do Oronina, do Sladkova, všem, co poslouchají, hlavně tobě, Jiřiku, Peťovi Holíkovi a všichni, co mě znají.
0: Moc děkujeme, užijte Dovču, moc vás tam zdravíme. No a vyvolejte studio 603 103 103, krokodýl, hity na přání.

Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio. No a taky Peťa mi píše, která brázdí ulice na lince číslo 4. Tak pozdravíme všechny šalináře. Imon, ne Krokodýlu. Volejte, vybírejte 603 103 103. No co máte chuť, krokodiláci? Tady jsou hity na přání.

ty na přání, no a teď máme pozdraví do Hodonína, kde poslouchá Verunka. Taky pro Veroniku, prý pod pergolu hity, že se chystá grilovačka večerní a zvedne jim náladu Ava Max a Tiestou motou. Tak si to dáme na krokodýlo právě teď v hitech na přání. Pěkný večer, Brno, Jižní Moro.

0: Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: No a teďka budeme hrát z Krokodýla taky na konečnou jedničky, kde poslouchá Míša, tak všechny, co teďka brázdí linku číslo 1 tady v Brně. Další hit z Krokodýla.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 8 večerní z Krokodýla hity třeba i do Vyškova. Rihanna, Only Girl. Zdravíme i do Blanska, tam poputuje Vanessa Carlton. Pozdrav taky do Obřan, Brněnských, Činasky každý ráno. Jsme Krokodýl, hrajeme hit za hitem i po 20. hodině.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Ve čtvrtek čekáme na jižní Moravě skoro jasnou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 29 stupňů.

Nejistá jízda řidičky upoutala v úterý v noci pozornost slavkovských policistů. Žena s autem na Vyškovsku opakovaně přejížděla v jízdním pruhu a jen těsně minula svodidla. Dechová zkouška následně ukázala přes 2,5 promile alkoholu. Přehled dnešních událostí.

0: to nejlepší hudební memíčko z Krokodýla. Jste připraveni?
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Na zítřek chystáme taky velkou jízdu na bruslých kolech, koloběžkách. Je o tom v této hodině na Krokodýlu.

0: prachy do tvý ruky.
1: Je to ten krokodýláci 115 tisíc korun. Ano, to je aktuální bank soutěží krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, kdy typujete, hádáte, co je náš tajemný zvuk. No a pokud uhodnete, prachy jsou vaše. A jestli si za 115 tisíc koupíte luxusní dovolenou, nebo třeba obří televizi, domácí kino, to necháme na vás. Zítra po ránu dostanete šanci ulovit tyto peníze opět.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 115 tisíc korun.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Včerejší večer patřil nad Brnem a Jižní Moravou zatmění slunce. Lidé ho sledovali snad ze všech koutů ve městě. Všetně okolí hradu Špilberk, no a Krokodýl byl přímo u toho. My jsme byli na Medláneckém kopci a zeptali jsme se vás, jak se vám líbilo?
2: Super. Toto se jsem očekával.
3: Bylo to krásné. Bylo to super. Měli jsme zachovovat si sklíčka, brýle a šlo vidět krásný 85% zatmění.
4: Bylo skvělé, bylo to ještě lepší, než jsem čekal. Prostě od planetárie zajistěné brýle, prostě výborné.
1: Tak takhle jste si užili zatmění slunce nad Brnem. Díky všem, kteří jste si ho včera sledovali i společně s námi s Krokodýlem, třeba na Medláneckém kopci.
0: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, pravým do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

posloucháte S krokodýlem, tady vaše rádio, teď si skočíme opět do bazénu. Pozdravíme taky na koupaliště Biotop Brno Jih, kde se pravidelně poslouchá Krokodýl. I tam hrajeme další hity. Pěkný podvečer.

could stay awake just to

0: Tady je Krokodýl, tady je vaše rádio a my chystáme velkou jízdu na bruslích, kolech a koloběžkách už na tento pátek. Sraz je v 19.30 v Komárově u restaurace Terasa naproti Lidlu, tak se na vás těšíme. Pojede se za hudebního doprovodu Rádia Krokodýla za asistence Městské policie Brno.
1: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
2: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po deváté večerní na celé Brno, celou Jižní Moravu, Señorita. Bude Vanessa May. A do Břeclavy přidáme Superstar 2009. Hudební meníčko po deváté večerní.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Ve čtvrtek čekáme na Jižní Moravě skoro jasnou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 29 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Hory, silné životní příběhy a pomoc dětem s onkologickým onemocněním spojí nový charitativní kalendář Vrcholy pro život 2027. Jeho slavnostní křest se uskuteční v neděli 16. srpna v areálu Olympia Brno. Na vybudování a modernizaci urgentních příjmů v Boskovicích a Blansku poskytne letos Jihomoravský kraj 20 milionů korun. Obě nemocnice obdrží shodnou dotaci 10 milionů korun. Nejistá jízda řidičky upoutala v úterý v noci pozornost slavkovských policistů. Žena s autem na Vyškovsku opakovaně přejížděla v jízdním pruhu a jen těsně minula svodidla. Dechová zkouška následně ukázala přes 2,5 promile alkoholu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Čtvrteční krokolí výpilíček se nám rozjíždí a ten 13. srpnový si vychutnáme. 13. je krásné číslo a já věřím, že při čtvrtku hit za hitem z krokodýla se bude hodit pro dobrou náladu.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Dneska Alena slaví svůj svátek, tak Alčám, Alenkám, jen to nejlepší. Pěkně si užívejte hity, které pro vás máme. Jarek Hemala přeje hezkou noc.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Hory, silné životní příběhy a pomoc dětem s onkologickým onemocněním spojí nový charitativní kalendář Vrcholy pro život 2027. Jeho slavnostní křest se uskuteční v neděli 16. srpna v areálu Olympia Brno. Na vybudování a modernizaci urgentních příjmů v Boskovicích a Blansku poskytne letos Jihomoravský kraj 20 milionů korun. Obě nemocnice obdrží shodnou dotaci 10 milionů korun. Nejistá jízda řidičky upoutala v úterý v noci pozornost slavkovských policistů. Žena s autem na Vyškovsku opakovaně přejížděla v jízdním pruhu a jen těsně minula svodidla. Dechová zkouška následně ukázala přes 2,5 promile alkoholu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hezký poslech a krásnou noc. Na Krokodýlu je s vámi Jarek Hemala. Další ty jsou připravené. A to pro vás, co nás ladíte a posloucháte třeba v Blansku. Tak do Blanska budeme rozhodně hrát a posílat další hit. Krásný poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: But you're just a boy.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Do historie dnešního dne koukneme, protože právě dnes v roce 1375 Jan Jindřich Lucemburský s Alžbětou a svými syny založili kartuziánský klášter v Králově Poli. Za své sídelní město si vybral Brno, kde oživil, rozvinul a dobudoval Moravský Lucemburský dvůr. To se stalo v roce 1375. Tak, do Krpole zdravíme, tam nás ladíte, posloucháte na 103 FM. Tak si užijte další hit.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Rybářské revíry v Blansku a jeho širokém okolí se mohou těšit z přítomnosti jedné z nejvíc fascinujících ryb tuzemských vod, úhoře říčního. O udržení a posílení populace této ikonické ryby, která svým tvarem těla připomíná hada, se intenzivně stará blanenský pobočný spolek Moravského rybářského svazu. V Lužních lesích v chráněné krajinné oblasti Soutok se podle tamní zprávy prohlubuje sucho. V oblasti jsou patrné vyschlé tůně, rozpraskaná půda i povadlá vegetace. Český hydrometeorologický ústav rozšířil varování před požáry už na celé území České republiky. Nebezpečí šíření požárů je zvýšené zejména v důsledku dlouhodobého sucha.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré si pomáhat. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Stále si užíváte ten největší hudební výběr. Jarek Hamala vám přeje krásnou noc. Dnes máme Mezinárodní den leváků. A tak doufám, že pokud nějakého znáte, tak jste mu ten den zpříjemnili. Vám, co jste leváci, přejeme příjemný poslech a skvělý váš den a užijte si Hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půlnoce nám blíží, užíváte si ten největší hudební výběr, Jarek Hemala je s vámi, tak co, pohoda, dovolená za vámi, ne, ještě před vámi, paráda, máte se na co těšit, věřím ale, že se těšíte i třeba na víkend, kdy si zrelaxujete, vyrazíte někam na výlet na hory s vaším čtyřnohým miláčkem i tím životním, tak užívejte si to, teď v krokodýlím plíšku i další skvělé hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Aj.

je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. ranní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Spousty z vás stále vyrází v létě ještě za dobrodružstvím, třeba na paddleboardu, ať už tady na přehradě nebo na jiné nádrži, třeba i u moře. A při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnicích či moři byste měli podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který vás spojuje pěkně s plavidlem. Pokud ho nemáte, při pádu do vody vám hrozí, že vítr nebo proud může prkno odnést během chvíle daleko mimo váš dosah a pak už začíná být problém. Samozřejmě vy začnete ztrácet sílu a tak dále a tak dále. Tak bacha, varují nejenom policisté, ale i záchranáři. Doufám, že vy si vodní radovánky, jak se patří, užijete stejně jako hity krokodýlů.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Dobrovolníci na Brněnsku začali budovat přehrady a to proti suchu samozřejmě, i to probereme teď na Vlně krokodýla. Dobrovolníci začali tento týden v reakci na extrémní sucho v lokalitách v okolí Tišnova a to tady u nás na Brněnsku a Velké Bíteše na Žďársku budovat přehrady na lesních melioračních strouhách. Cílem je navrátit vodu do krajiny. Potvrdil to jen skalník z hnutí Duha, které akci uspořádalo. Tak doufejme, že opravdu tomu tak bylo. Díky jim za to, všem dobrovolníkům, kteří si mákli a myslím si, že si mákli dost. Pošleme jim další od nás krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

si práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.